strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v uvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupleti ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal veliký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to meziměsto, říkal, čo, prezvoň tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je samoprojekt zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inženýrovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem a já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročili práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pekně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně nachystané, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a Janko, čo sa ti porobilo? Chorý si, či čo? Pál, nie, nie. Sadkaj si. Že se. Vytahl to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to 3x za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, jsme to vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bohužko moj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky, už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Tam on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. No ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Tam, ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesťák do forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, donies šanon Z. Tam mu to přinesla,

0: On tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia. Už v marci, lani, marci som tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby niečo v tej veci urobili. Hovno spravili, chlapci, niekto bude zatvorený, ale ja to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzveď ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i Valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno jen tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to, on chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého poblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněny. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o pol třetí spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borové hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkala, blablabla. Říkal, ale nie, to musí být, o pol třetí ti vravím, ale Marta. A ona zase blablabla. Říkala, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o pol třetí, tak aj o pol třetí bude, vybavené, to je věc štátného záujmu, a bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím k Hronskému mostu nahoru na Banskou Bystricu autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml? Za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená. Běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko. Nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s putrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrat to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockého tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, že jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotockého do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, věš? Já se kvůli tebe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili, v listopadu se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od kuka k kuchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano. Protože ještě 3 roky po tom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj. Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.
1: Počkejte, pojďte obrátit list. Jak se dostal Jirka Šmicr do filmu k tobě, do postřižin?
2: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, vy jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
3: Jirkova.
2: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
4: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch postřiženách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vašariu, nebylo to tak?
2: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
5: No.
6: No, tak co pak, pane?
5: Ale
6: co
5: tak si pak? Představte, pane,
6: no,
5: že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
6: Berete brufen?
5: Debank. To mě nepomůže. Hm. Já byl na masáži, jo.
6: No.
5: Bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
6: Už to je nějak moc, ne?
5: No, ona je to nějaká nová masérna, jo. Eva se to jmenuje. Nedávno to u nás otevřeli, no. Ona to vzala důkladně, jo. Se vším všudy. Stejně mi to nepomohlo.
6: No jo, a co vám všechno tak masírovala?
5: No hlavně prosím vás tajdle, jo, jak mám pod břichem. Jo.
6: No to mi nemusíte ukazovat, já to mám taky.
5: Takovej malej výstupek. Přitom to tam mám už léta. Vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
6: Jestli vám to třeba nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
5: Ona říkala, že prý by mě pomohli nějaký svatojánský broučci. Co to kecám? Z španělský mouchy. Já povám sestro, kde si je mám nachytat?
6: No právě.
5: Co, kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
6: Cože?
5: No říkala Eros, no to je jako Aero, ne, jako letadlo, ne.
6: Prosím vás, co to je za nesmysl, já vám poradím. Až vás to vezme, dojděte si do toho reumatologického ústavu, víte, tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a taková sestra, ta už ví, co s tím má dělat.
5: To víte, no, že jo, taková bába se k tomu umí postavit. To není jako ty mladý fuchtle. Když ona tam prosím vás stojí, sukinky nad kolena, ještě při tom kojí.
6: To snad ne.
5: No jo, když ona si ani nestačila oblíct pod prsenku. Káča to má rádio na plný pecky, v životě tam nepáchnou, v životě.
6: Co vás, kde vy jste to byl? Nesvítili tam náhodou takový červený světilka?
5: No svítili. Červený,
6: no,
5: oranžový,
6: no,
5: a na zelenou jsem šel.
6: Já nemyslím semafory, vevnitř, jestli nesvítili, vevnitř.
5: No vevnitř svítili jenom červený.
6: No jo, tak hlejte, až vás to vezme zase, jo. Upalujte domů, rozumíte? Řekněte manželce, ať vás našlape a máte klid.
5: To bych mohl, to bych mohl. Lidi od nás říkají, že prej ona šlape nejlíp z celý ulice.
6: Je přičinlivá.
5: To víte, že jo. No, mne nejvíce zajímá, ona má taky tyhle masáže, jo.
6: Jo.
5: A nejvíce zajímá o tyhle ty TIR.
6: No tyr.
5: No, ona toho má moc, prosím vás, tam má nervy a to byste se divil. To je, no zrovna dneska volala, jo, jak má ty nervy, že už měla v sobě od rána 10 turků.
6: 10.
5: Víte, co to je logru? Na ten žaludek? 10 turků, prosím vás. A 2 bavoráky na spláchnutí. A za celý den měla v ústech jednoho Taliána snad.
6: No to je strašné. No já to chápu, já mám taky svý problémy s těma masážema, že jo? Ale naštěstí kamarád mě poradil, že tady kousek dál bydlí nějaká paní Kadeřábková, taky masíruje a ta prej mě spraví.
5: Kadeřábková?
6: Kadeřábková nějaká.
5: Kadeřábková, člověče, to, no. Teď to by, Čověče, dej, to by mohla být moje žena.
6: Co je vás? Proč?
5: Protože podle toho, že já se jmenuju Kadeřábek. No určitě, myslím teda. No určitě. Kadeřábek. No ale to už je trochu moc, ne?
6: Já jsem to nevěděl.
5: Čověče, tady už jde o zdraví.
6: Ne, já jsem zdravý jako řípa.
5: A mě jde o vaše zdraví, mě jde o její zdraví. A notabene, když jste ta zdravý, na co tam teda lezete? Pak se nedostane na ty, co to doopravdy potřebujou. Potřebujete to tak nutně?
6: No potřebuju, já už se klepu, mě už je úplně zlé, potřebuju.
5: Tak tam ještě jděte, helejte se. Řekněte jí, že vás posílám já,
6: no.
5: Na to ona hodně dá.
6: Ano.
5: Jo, a ať už nikoho jinýho nebere, že jí vzkazuji jinak, že ještě nakonec zůstane v posteli.
6: Ježíš, děkuju vám, pane Kadeřábe, děkuju pěkně, děkuju, nashledanou.
5: Je to možný tohleto? Takovej mladý člověk a už má problémy. To já v jeho letech, jo, jsem si vždycky pomohl sám.

0: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
1: Pochlápane, redaktor doktor Capec.
0: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
1: Ano, ano.
0: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
1: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
0: A milujeme národ, že?
1: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
0: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
1: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
0: No například, které sporty, tak namátkou, že?
1: Například ta gymnastika.
0: Gymnastika, to je krásný sport.
1: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
0: Nebo rozkročení přes kladinu.
1: A nebo zánožmo přes kladinu nad rozkrokem únožmo.
0: To je krásné. No já si myslím, že kladina, to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
1: A dost se opomíjí?
0: Podívejte se, já chodívám mnohdy...
1: Na kladinu?
0: Ne,
1: na hodiny, ne? Ne to, nechodíte se
0: právě,
1: učit
0: no, tak já
1: na
0: jsem právě kladinu? Nechodím, ale že chodívám...
1: Já znám třeba jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
0: Chodí do kladiny jako na hodiny?
1: Do kladiny, jo.
0: Jako se chodí...
1: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
0: Jako je třeba do houslí se chodí,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano, ano. Tak po té kladině ona nejen chodí, ale oni se musí i válet pod tou kladinou
0: ano.
1: Občas, víte?
0: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
1: Kladiny.
0: Ano.
1: Protože ono jí to nešlo ve škole, víte?
0: Nešla jí kladina, no.
1: Tak ta jí dává kondice v kladině.
0: No, kladina je těžká.
1: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
0: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
1: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
0: Ano.
1: A nebo i na ty madla zase s tím koňským, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
0: Ano, bez madel, ano, jistě.
1: Tam mají několik koní s madlama.
0: Ano.
1: A kozy bez madel.
0: Kozy bez madel.
1: A ty se skáče zase. No.
0: Bez madel, ano.
1: Ano.
0: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
1: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
0: Kruhy, ano.
1: A kolovadla.
0: A proč se vám to tak líbilo?
1: Já jsem do těch kruhů strkal údy. Ano. Buď horní nebo dolní.
0: Ano.
1: A houpal se,
0: ano.
1: Sem a tam.
0: To se vám líbilo?
1: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
0: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
1: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
0: Ano.
1: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama, ale ještě dokud to nebylo jako toho, víte?
0: Ano, ano, jistě, samozřejmě. Tenkrát jako
1: to bylo pochopitelné.
0: Dneska už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
1: Žádný kruhy nemáme takový.
0: Jistě, takové.
1: Prosím.
0: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
1: Jako hrazda.
0: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
1: No to je pravda.
0: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají
1: a hrazdu prostě... nemají.
0: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
1: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí, už ve škole, víte. Velice málo, kdy jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
0: ano.
1: Který by jim vysel od stropu, aby mohli šplhat potom pro vaze taky.
0: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
1: V žádné rodině, víte.
0: Já pro
1: ani
0: vás...
1: gorodky už nemají doma lidi?
0: Ano, no tak jako jsem tam gorodku jednu nebo dvě mají, ale...
1: Ale ne, že by měli... pořádný, aby měli všech...
0: Třeba celý chov?
1: Ano, všech třeba 40 gorotek.
0: No.
1: To nemají.
0: Ano.
1: No,
0: já jsem
1: tak taky už ani nikdo neví,
0: jednoho doktora
1: jak
0: Prá,
1: se to hraje.
0: A ty měli griotku doma.
1: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradějí, víte?
0: Ano, ale gorodky to...
1: Gorodky to prosím, no.
0: A nebo, ani... nebo třeba stůl? takový ten...
1: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
0: Tako na obědvání to mají stůl.
1: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
0: Ano, takzvaný skákací stůl.
1: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý.
0: No, nebo
1: lidi,
0: že by obědvali na tom skákacím.
1: Na tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat. Nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
0: Že by se prostě koupil skákací stůl.
1: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorotky, víte.
0: Myslím si, že jako...
1: Já jsem znal takovou jednu gorotku. No ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
0: No tak, ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
1: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorotkama.
0: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
1: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho,
0: to je obdobná
1: do toho topůrka.
0: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
1: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
0: No.
1: Aby měli doma takový ty hole.
0: Ano.
1: A strefovali se do těch dírek, víte?
0: Nebo jamky.
1: No, do jamek, no.
0: Ano. Protože jako...
1: Nemají no, tak, udělaný jamky, no.
0: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
1: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
0: Ano.
1: Udělíte si jamky.
0: V bytě si udělejte jamky.
1: Udělíte si jamky a můžete golfovat.
0: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna na mátku.
1: Nebo hokej.
0: No, hokej, no tak, že by si někdo... Doma jako to.
1: S hokejkou.
0: To já myslím, že ne, já. Víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba no, tak takový sport, no tak mě tak nenapadá.
1: No ten někdo. Taky je.
0: Tak děkuji vám.
1: Prosím.
0: Naschledanou.
1: Děkuji.
0: A prosím. Jo, děkuji. No.
2: Přátelé, v našich pořadech vždy hovoříme na aktuální témata. Já jsem v tuto chvíli vybral aktuální téma, které se dotýká nás všech, tak jak jsme tady.
3: To je to o sexu sečno.
2: Ne.
3: Ano?
2: Ne.
3: Ne.
2: Já jsem říkal, že se dotýká nás všech tak, jak jsme tady, to znamená, že se dotýká i tebe.
3: Takže to nebude o sexu.
2: Tak. Zvolil jsem téma, přátelé, poslední cesta člověka.
3: Ano, poslední cesta člověka.
2: Co pod tím rozumíme?
3: Tak každý si pod tím představí něco jiného, že jo? Třeba pro mýho kamaráda to byla cesta s pašovanýma cigárama do Rakouska. Už tam sedí pátý rok.
2: Ne.
3: Přijom blbej kamion cigára.
2: To je jinak. Poslední cesta, no, spolupracujte, přátelé, je to po?
3: Je to po?
2: Je to po? Je to pohřeb!
3: Pohřeb.
2: No ano, poslední cesta se tomu jenom tak říká, ano. To je eufemismus.
3: Ano, přátelé, ano, to je eufemismus, to přece každý ví, že to se tak říká, že to je, ano.
2: Proč mi pořád skáčeš do řeči?
3: Tak pomáhám.
2: Víš, o čem hovoříme?
3: No jistě.
2: Jo, tak co je to eufemismus?
3: No eufemismus, že jo, co by to tak, že jo, to je ono.
2: No odpověz.
3: Efismus to je.
2: Ne, efismus to byl rypákismus, ale... Eufemismus je, když vyměníš něco tvrdého za něco podstatně měkčího.
3: Tak to už u mě proběhlo. Mozek mrcha změknul.
2: Eufemismus to je, když vyměníš nějaký odporný, nepříjemný výraz za příjemný výraz.
3: Tak to by u vás byla velmi drahá plastická operace.
2: Hele, v praxi. Vezměme si nějaké slovo, nějaké tvrdé, které se nehodí na jeviště.
3: No, tak to
2: nebojíme se. Nebojíme se.
3: Tak řekněte nějaký, no.
2: Třeba slovo bordel.
3: Ježkrist.
2: To zní tvrdě, ano, to zní tvrdě.
3: Hrůza.
2: Ale my můžeme jemně, eufemisticky říci třeba veřejný dům.
3: Ano, nebo obecní úřad. Co?
2: Opatrně.
3: Jak opatrně?
2: Proč obecní úřad?
3: To je taky veřejný dům a většinou tam je pěkný bordel.
2: Ale ti říkám opatrně.
3: Já jsem zrovna minulej týden u nás byl, stál jsem frontu na kastrálním úřadě.
2: Všimli jste si, že má problémy s těmi cizími slovy. Ano, minulý týden mi tvrdil, že jde ze psem na gynekologii. Dokonce založil gynekologický kroužek.
3: Protože mám pitbula.
2: Ještě jednou, kdeže jsi to byl?
3: Na kastrálním úřadě.
2: Ano, a nepřipadalo ti divné, že to dělají ambulantně?
3: No bylo mi divný, že to dělají na počkánu. A razítkem.
2: No. pojďme k tomu problému, o kterém jsme hovořili. Eufemismus v oblasti pohřebnictví. My nemůžeme říci, že někdo chcípnul.
3: Ale o někom jo.
2: Ne, to se prostě nehodí. Ne, ale my jemně eufemisticky můžeme říci, třeba odešel do nebe, že?
3: Ano, ano, nebo zaklepal bačkorama.
2: Ano.
3: Natáhnul brka, se říkalo. Vyhodil ráfy.
2: Ale no tak. To se
3: už je v penálu, když je to učitel.
2: To se nehodí, tyhle věci, ano? To není eufemismus. Můžeme jemně eufemisticky říci třeba pán Bůh si ho vzal k sobě.
3: No, nebo když jde do pekla, tak říkáme, už se smaží eufemisticky, jemně jsme neurazili.
2: Tady vidíte, jak je ta přednáška o tom pohřebnictví důležitá. Pojďme k tomu pohřbu jako takovému. Důležité je si uvědomit, že na pohřbu v hlavní roli je vždycky neboští.
3: Ano, taky by měl mít největší potlesk, protože hlavní role, že jo? Tak...
2: Prosím tě.
3: Asi někde jinde, že jo?
2: Alois, pohřeb to není divadlo.
3: Někdy to je pěkný teatr.
2: Ale.
3: Řvou lomněj ruka.
2: Ano. Už třeba oblečení, to je velmi důležitá věc. Hlavně vy dámy, prosím vás, nic pestrého, nic pestrého, barevného. Barevné. Uvědomte si, že pohřeb není módní přehlídka.
3: Ne. Přehlídka je to potom až u notáře. Přehlídka pozůstalých. No. Už děda, tak nás tam bylo 100. Některý jsem ani neznal. A to měl děda jenom garzonku.
2: No.
3: V Paříži.
2: Dobře.
3: Na Montmartre.
2: A tak stačí už, ano. No.
3: Tak... Osobní vlastnictví.
2: Prosím tě, já potřebuji...
3: Aby ty lidi věděli.
2: Ano, ale já dělám přednášku tady, ano. Tak...
3: Bez babičky.
2: Je to všechno už.
3: Žádný věcní předmět nebylo.
2: Můžu pokračovat.
3: No jistě.
2: Přátelé, rovněž neboštík by měl být oblečen do tmavého, nejlépe do černého, bez šperků, bez hodinek.
3: Ano, hodinky bych nedával, přátelé. To se stavají trapasy. U nás v Oseku, já jsem z Oseka. No. Se stala taková věc, umřel bohatý podnikatel a ta rodina by ukázala, že na to mají, tak mu dali normálně do rakve krásný Rolexky zlatý za 150 tisíc korun s briliantama. A než ho tam šoubli, tak si nechali tu rakev ještě odevřít a on měl na ruce paběry z 53, který ještě tikali. Od té doby říkáme u nás hrobníkovi Copperfield. Jak tohle dokázal?
2: No.
3: To musí být.
2: Důležitou součástí pohřbu je výběr hudby.
3: No.
2: Většinou necháváme zahrát něco standardního nebo neboštíkovu oblíbenou.
3: To bych nedělal oblíbený, na přání to bych nedělal. To se stavují strašné věci. U nás v Oseku...
2: Ždej pokoj s tím Osekem furt.
3: Si před 30 lety nechal zahrát tenkrát velmi populární Letkis. Pamatujete si Letkis? Tak jsme vstáli všichni, kapela spustila. Ta, ta, ra, ta, ta, ta, ta. A tři hopli do hrobu za ním. Udělali hada, teď se nepustili, teď jsme je táhali ven. O, bravo, studia. A jeden vtipálek si u nás nechal zahrát. Za rok se vrátil.
2: Ale no tak, prosím tě.
3: Ty příbuzní, ty čuměli, ty už si rozebrali majetek. Teď... A jeden nechal zahrát svý starý, tak už jsem tě teda vůk.
2: Ale no tak, prosím tě.
3: Ta no. Čuměla.
2: To už by si rovnou mohl nechat zahrát třeba tchýni Mám rád vůni tvý kůže.
3: To není blbý, to si musím napsat. Se bude hodit tohle. Dokonce se stala u nás taková věc, to bylo až ve Štrasburku u toho soudu pro lidský práva. My měli rozbitý krematorium. Oni nechali zahrát neboštíkovi Pec nám spadla.
2: Prosím tě, máte vy v tom vašem nuceném výseku...
3: Oseku.
2: Oseku. Ještě něco jiného než krematorium?
3: Ještě kafilerii.
2: No to je výběr. A kam máš namířeno ty, až to skončí?
3: Mně je to jedno podle peněz.
2: Ano, dobře.
3: Mně je jedno, kterým komínem mě vyfouknu.
2: Tak, přátelé.
3: Tak vám potom napadám do očí.
2: Velice...
3: Do oka vám padne, slečno.
2: Velice důležitou součástí pohřbu je osoba pohřebního řečníka.
3: No, to je důležitý. Já bych to asi nemohl dělat.
2: Ne, to nemůže dělat každý.
3: Ale kdybych v masce třeba Mikuláše...
2: Ne. Ani v plynový masce, to ne, prostě ne. Nejde. Tak ten projev toho řečníka by neměl být příliš emotivní. Nemělo by to znít jako ach ne, to se nemělo stát. Cítíte, že to je moc?
3: Mluvím na sebou, tatínku!
2: Prosím tě, zpamatuj se, co pak jede na dovolenou nebo na služební cestu.
3: No právě. No.
2: Stejně tak ten projev by neměl být příliš akademický.
3: Akademický.
2: Nemělo by to znít jako zemřel František M., nositel několika patentů a vynálezů jako číslo 32, 57, 64, lomeno 231, který vyšel ve sbírce 281 964 28/365, která byla podporována vyhláškou. No, říkám, že se to nehodí tohle.
3: Nebo ten řečník taky musí dbát, aby neurazil ty příbuzní.
2: To je pravda.
3: U nás osiku.
2: Neříkej tyhle věci už.
3: Osiku. Jsme pohřbovali jednoho zasloužilého hasiče, požárníka. A ten řečník říkal, milý Jindřichu, stříkal jsi dobře a daleko. Teď už jsi dostříkal a šli jsme do hospody. Ano. Tam už nebylo co řešit. U nás se stala taková v Oseku taková věc. My máme hřbítůvek na kopci a vždycky jdeme za vozem 3 kilometry jako průvod až...
2: Není to daleko 3 kilometry?
3: No je, to já někdy...
2: Mezi vás můžou přijít i nějaký nákladní vozy.
3: Ne, 3 kilometry za vozem.
2: Ne,
3: jako.
2: To je daleko, říkám to.
3: Za vozem nalepený, ale 3 kilometry jdeme.
2: Ano, vůz projede a vy na červenou.
3: To je daleka, co tam někdy taky voze. Já někdy jedu na tom kozlíku, jako mě vezou.
2: Ano. Dokonce, když pršelo, tak si jednou vlez pod víko.
3: Na víko.
2: Paní, to vypadá jako legrace, ale když přijeli nahoru a odevřeli to, tak nevěděli, který ho mají vyndat a který ho tam mají nechat. Nakonec teda vyhrálo to, že Josef Alois Náhlovský byl v tu dobu trošku teplejší. Měl 21,4.
3: Tak se stala taková věc. Jednomu pánovi tam u nás zemřela taková nepříliš pohledná žena. A tak jsme šli, jako jdeme vždycky a jde první neboštík za tím vozem a furt říkal, brečela. Ona říkala, Rita, Rita, Rita. Teď ta vesnice na sebe čumila, bač. Ona se jmenovala Andula, každý ji znal, ne? Říkali, co blbne? A on furt, Rita, Rita. Jsme přišli až nahoru k té jámě, jsme stáli a on furt, Rita, Rita. A ty jako aby ho omluvili, jako ty příbuzní, říkali, on ji tak miloval, že se z nešťastný lásky pomat, on se zbláznil, tak ho nechali v samotě, pětně odstoupili, pryč, on tam zůstal sám u té jámy. A furt Rita, Rita, pal se doleva, nikdo, doprava, nikdo, a Rita, tara, Rita, Rita, tara, Rita, se stalo v Oseku.
2: Přátelé, prosím vás.
3: Kdybyste to nevěděli v Oseku.
2: Velmi důležitou věc. Pohřeb by neměl být sponzorován.
3: Ne.
2: Ne, není vhodné, aby na stěnách visely nápisy jako kde je Matony, tam to žije. Že? Nebo o rakev, aby byl opřený billboard s Fischerem za teplem.
3: U nás v Oseku...
2: A dej už pokoj, nebo ti
3: se
2: oseknu.
3: Se jednou oběsil tenhle ten dealer od Pegase. Hmm. A oni mu tam dali billboard Nevaž se, odvaž se! V Oseku se to stalo, kdybyste nevěděli. Stačí se přeptat.
2: Tak, přátelé, myslím, že nastává chvíle, kdybychom opět měli přistoupit k hudbě. Jak jsem říkal, hudba je něco, co povznáší.
3: Hany, hany, skoč do vany. Aha, hany, hany. A mejdličko z jele nemám. Tím kůžičku ti vydrbá.
2: Ale no tak.
3: Nejlepší mejdlo zelené vyrábí se tu za Ústí nad Labem. Mám vyděláno.
2: Vám to připadá jako legrace?
3: Je to jedno.
2: Pozor, to zdaleka není taková sranda, jak to vypadá. Já jsem ho minulý týden načapal, jak se dohaduje s nějakým zástupcem firmy, která vyrábí Tampax. Umíte si představit, co na těch prknech, jenž znamenají svět, nás ještě čeká?
3: To nevadí, to zvládnu, ale jak já zvládnu Bolt 2 v jednom... To teda nevím. No nic, se musím ještě hodně učit, hodně učit.
2: Prosím tě, nech toho. Přátelé, v tuto chvíli uslyšíte skladbu, kterou celou napsal Josef Alois Náhlovský. Je to skladba countryového charakteru a tam uvidíte, jak v tom nitru se odehrávají neskutečné věci. To vlastně není píseň, to je hymnus. To je něco neskutečného, dokonce i ten text můžeme spíše nazvat libretem.
3: Libretto.
2: Podívejte, já vám to řeknu na rovinu.
3: To je možná prostě takový malý muzikál.
2: Ano, dalo by, to je opera.
3: Opera.
2: Hymnus.
3: Hymnus.
2: Tady uvidíte, jak na povrch tvrdý chlapák, tak, jak ho znáte. A najednou díky hudbě pukla ta tvrdá slupka toho chlapáka a zevnitř se vyrojilo něco naprosto
3: jako citlivého.
2: Citlivého, citlivě, až citlivě měkkého se vyrojilo zevnitř ven A vytrysklo. Vytrysklo to, přátelé.
3: Včely se rojej, tohle vytrysklo.
2: Vytrysklo to, jako když se včely rojej. A teď to tryskne mezi vás. Tuto tryskní píseň vám nyní zaspíváme. Je to countryová píseň. Josef Náhlovský byl vybrán jako nejlepší kovboj z nás, protože, jestli jste si všimli, je to jeden z mála kovbojů, který dokáže jezdit na dvou koních najednou. Ano. Má tak daleko od sebe jablka, že se vejdou dva koně i s povozem. Tak, přátelé, Josef Náhlovský bude hrát na countryový nástroj, který se jmenuje hubafon. Jestli se chceš rozehrát.
3: Můžu.

0: Teď to mělo znít jako takový plný tympánový zvuk.
1: Ano. Tady vidíte další
0: se něco nepovedlo.
1: Ano, to máš pravdu, to tam se něco nepovedlo. Tak tady vidíte další důkaz, proč bude hrát to solo Josef Nálovský, protože on velmi dobře rezonuje. Nesnad, že by tam měl prázdno v té hlavě, to ne. On jí má zaplněnou poměrně hodně. Prakticky celou tu přední část zaplňují kořeny zubů. Pak je taková malá vodní přepážka. A za ní
0: malý
1: se...
0: vodní příkop.
1: Ano, takový výkop malý vodní. A za tímto příkopem se tlačí hypofýza malá, která vlastně celé to mohutné hruškoidní tělo drží pohromadě. Tak jsi připraven.
0: To bych musel být i bubáka, ty chytrý.
1: Si myslím, že se to nevylučuje. Bubák je něco, co postraší a neublíží.
0: Co?
1: Tak trošku vážně, ano.
0: Nasadíme slečno čepičku. Sadíme čepičku.
1: To je velmi těžká práce, tohleto. To nejde takhle. Tatínek tvůj měl mít tyhle starosti, to by nám teď hodně pomohlo.
0: Tatínek nosil kulicha.
1: Ano?
0: Ano.
1: Ale na blbým místě.
0: Na ulici.
1: Právě doma ho měl nosit hlavně. Vůbec neměl z kulicha vylejzat ven.
2: Dobrý večer, já jsem v Terezíně poprvé, ale po chvilce, když jsem ochutnal zdejší víno, tak doufám, že ne naposled. Dovolte, abych se představil, já se jmenuji Miroslav Horníček a mám tento večer uvádět. Já se představuji proto, aby nedošlo k omylům, protože nedávno právě nad číškou červeného vína mě překvapila velice půvabná mladá dívka na centrálním trhovisku v Bratislavě. To je takový místo, kde se výborně snídá. Pokud navštívíte Bratislavu, tak se výborně snídá na centrálním trhovisku, protože tam mají nejen guláš, ale i víno. Tomu já říkám trhovisko. A tam se dá krásně posnídat a tam je přišla půvabná mladá žena pozdravit zase z obchodu, kde prodávala kytky a podala mi růži, mně, starému člověku, růži. A řekla, to je pro vás, my vás tady máme velice rádi, pane Šterco. Tak jsem to za Jardu vzal, tu růži. Samozřejmě jsem mu ji neodvez, protože kdyby mi dali flašku, tak mu ji odvezu, ale růže zvadne cestou. Tak se mi stalo moc krát, že si mě pletli ze Štercem, ale to je pro mě poklona, protože já mám Jardu rád a jsem rád, když si nás komiky pletou. Já jsem taky rád, že tady můžu být dneska večer a že tato nádherná hudba mě spolu s vaším vínem uvedla trochu do nálady, protože já si myslím, že tato hudba a nálada, vůbec humor, že spolu úzce souvisejí. Víte, ono se říká, že někdo má smysl pro humor a někdo ne. Samozřejmě, že jsou tací, kteří mají smysl pro humor a taky ne. A zase se říká, někdo má hudební sluch a někdo ne. Ale on je tady ještě jeden takový malý rozdíl. On může být, abych tak řekl, aktivní hudební sluch, to je, když umím zpívat, a taky pasivní, když rád poslouchám. A i v humoru to je tak. Já můžu mít aktivní smysl pro humor, že ho dělám, že ho vypravuju, anebo pasivní, že mu rozumím. Nejhorší typy jsou ty, kteří nemají smysl pro humor a nemají hudební sluch. Jo? To je zvláštní spojení takový, že nerozumí, co to je vtip a nepozná, jestli to je písnička nebo ne. Pokud jde o hudební sluch, tak já mám ten pasivní, já rád hudbu poslouchám, a zvláště tuhletu, ale sám nevydám ani tón. Já velice rád zpívám, velice rád, já jsem se bál právě, když se ohlašoval, že zpívák nemůže, že vyvoláte mě. Já velice rád zpívám, ovšem za té podmínky, že není na doslech živej člověk. Já jsem humanista, já nemůžu zpívat přítomnosti živých lidí, protože já bych spíš rozháněl třeba nějaký schromáždění nebo tak, než bych ho naložil. Já velice rád zpívám, ovšem to musím být sám doma, mít zaručeno, že nikde v domě nikdo není a ještě dám slamník na dveře a pak si zpívám. Pak velice rád. ale veřejně bych zpívat, ale taky už jsem zpíval veřejně, o tom se taky můžu zmínit, jak jsem zpíval veřejně, to byly hrůzy ovšem, když člověk musí na divadle. Já jsem šel k divadlu, měl jsem dvojí hrůzu, že budu muset mít někdy tvrdý límeček v nějaký roli a že budu muset kouřit, to obojí nesnáším. Já neumím kouřit, s tvrdým límečkem se dusím a zpívat neumím. Všecko už jsem zažil. Hrál jsem dokonce faráře, měl jsem kolárek. Musel jsem nejvyšší kouřit a musel jsem zpívat. Hrůza. Hlavně pro lidi, samozřejmě. No tak ten kolárek, to byla hrůza spíš pro mě, protože jsem byl modrej v obličeji, ale zase reflektorama se to dá vyrovnat. A já jsem rád, že tedy můžu, abych tak řekl, svým skromným podílem sloužit humoru, protože, víte, humor to je taková vzácná oblast, kde poznám, jestli se lidem líbím nebo ne. Kdybych dělal celý život vážný divadlo, tak se až do smrti nemusím dozvědět, že jsem byl špatný nebo dobrý. Tam se to nepozná. Když se lidi nezasmějou, tak si říkám, a je, propad jsem, špatný a jdu od toho. Čili až jednou zjistím, že se mi humor nedaří, přejdu k poště. Nebo někam. K něčemu, kde není humoru třeba. Tedy. Tím nechci se dotýkat příslušných tady přítomných pošťáků. A protože, jak jsem řekl, hudbu mám rád, ale sám se v ní vyjadřovat neumím, jsem šťastný, že můžu zase předat slovo a šmitec tady.
3: Pane vrchní, no tak je tady někdo?
4: Dopach nám to tady řve.
3: No dovolte, já že zvu.
4: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
3: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není, já jsem tady host.
4: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
3: Ale jděte, jo. A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
4: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
3: Yeah.
4: Prát u sebe, tadyhle.
3: Kde máte vrchního?
4: Vrchní šel domů teďka.
3: Teď v poledne?
4: Jo. On tenhle měsíc překročil v Tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
3: On je v penzi?
4: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
3: Kominík?
4: Ano.
3: A dělá vrchního?
4: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
3: A vy sám jste taky jako...
4: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
3: Cizinců? Jo. To ovládáte jazyky?
4: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
3: A jakou funkci máte tady?
4: No tak teď tady momentálně zastupuji vrchního.
3: Co? Vy vrchního?
4: Ano.
3: A víte, že na to nevypadáte?
4: Pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
3: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
4: No, pochop.
3: Ale dovolte, když jsou lítají nějaký chlupy.
4: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupací knedlíky.
3: Ale jděte.
4: Před chvilkou ho odvezli.
3: No, tak ty si teda nedám.
4: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. No. Ty máme jenom pro cizince. A.
3: Tak máte jídelní lístek?
4: Na co, já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
3: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
4: Srnčí na víně, no. Byste si dal? No. Jo, já taky.
3: No tak.
4: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
3: Už je dávno po Vánocích.
4: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
3: Hlejte, víte co? No. Dejte ho praseti, jo?
4: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milej pane, poprvé v životě jsem viděl, jak by ho Čuníkovi nevolno.
3: A lidem to nabízíte?
4: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
3: Ale já nechci vánoční.
4: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
3: Já nechci nic vydržet. Já se chci najíst a pochutnat si.
4: Co, tady u nás?
3: Ano, tady u vás.
4: Safra, vy ale musíte být vyhladovělej.
3: No samozřejmě. Teď už mám 20 kilometrů v nohou.
4: Jo.
3: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No, nemáte tam něco od drůbeže?
4: Od drůbeže máme, jo. Zadělaný dvorek.
3: Dejte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
4: A to dělá ten váš obličej.
3: Jak to obličej?
4: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
3: No dovolte.
4: Ale ten byl mladší.
3: No tak.
4: A šikovnější.
3: No.
4: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte? No. Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no, ten zloděj byl mladší.
3: No vidíte.
4: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. takže nakonec vypadá jako ta vaše.
3: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
4: Jo, a máte vůbec na to?
3: No samozřejmě, teď já vykrádám chaty.
4: Co to?
3: No vykrádám chaty.
4: Vážně?
3: No jo.
4: Pochopitelně.
3: Pochopitelně.
4: A tak promiňte, prosím, promiňte, tedy to je něco jiného, my se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím.
3: No, mi udějte řízeček, ale aby byl ňam ňam.
4: Tak bohužel řízeček ňam ňam bychom neměli, ale měli bychom tam hrášek. Chtěl byste ten hrášek?
3: No hrášek!
4: Jo?
3: No ten jaký to má?
4: Ano. Pane prášek, jednou hrášek!
3: No počkejte, určitě vás neslyšel.
4: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
3: No pro...
4: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil vocapouch a padnul hlavou do ovaru.
3: Je. A co se mu stalo?
4: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
3: Jo.
4: Takže jsme ho neservírovali.
3: No tak dobře.
4: Tak ten prášek, hrášek, jo?
3: No hrášek.
4: Pane prášek, jednou hrášek.
3: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
4: Nepak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
3: Jo. Za jeho ženou.
4: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
3: A co vaše paní?
4: A to je jenom široko. Tak ten hrášek, jo?
3: Hrášek.
4: Rozmyslete si to.
3: Hrášek.
4: Tak chcete vánoční gulášek, tak jednou hrášek.
3: No určitě vás neslyšel.
4: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
3: Jak to, že tam není?
4: No, není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním, pojďte.
3: Zavrň.
5: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 přijíždě z kopce zjistil, že brzdy nepracují, ani když jim domlouvá, a odběhl do vlečňáku poradit se s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu čižovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací, jezdím elektrikou možná co nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hrou do másla. Mé nadšení pro něho ochablo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se se mnou po Praze tramvají. Půjdeme radši pěšky, řekl jsem důrazně. Aspoň nám neunikne žádná historická památka. Ale já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Já jsem z ní ještě nikdy v životě nejel. O nic si nepřišel, domlouval jsem. Na splašené krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se míň mačkáš. Jona se na mě nedůvěřivě podíval a pak tiše řekl k mému otci. Strýčku, chtěl bych se projet tramvají. Na to sáhl do nůše a jen tak vytáhl hrnec plný sádla. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají. Maminko, namaš mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali, navrhnul jsem dokonce, že ho ponesu. Ale trval na svém. Začínal jsem ho nenávidět. Budeš mít, co chceš, venkované. Pomyslel jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auto se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už 80 minut nejela. Lumpové! Křičel jeden pán, který zřejmě pospíchal. Takovýhle intervaly nemají snad ani sobí spřežení na Čukotce. Jakási tlustá paní s bradavicí na nose k němu přistoupila, zamávala legitimací lidové kontroly a vyzvala ho, aby nepobuřoval. Koho pobuřuju, bábo děsná, zahřímal pán. Ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř, a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvodčí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční? Vždyť je vám nejmín 40, divil se průvodčí. No jo, je 40, ale ručičku a nožičku mám uskříbnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven, řka, že takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jóna byl zřejmě vyděšen a šeptal, že chce ven. Máš, co jsi chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože tramvaj sebou divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že jsme neukáznění a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jóna se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto. Naopak jsem mu potěukle poradil. No, prohlížej si krásy Prahy, bandasko. Bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla: chuligáni, starýho člověka nepustěj sednout. Upozornil jsem ji jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, co? Obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách hrnuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. A tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat. Jsme tak unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Ti ovšem hájili svá místa. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavím až na konečné, zněl řidičů alt. To je koloběh života, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím, jak vy, ohlásil asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počůrám. Musíš vydržet na konečnou, nařizovala mu zoufale matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopů. Šedovlasý stařík si klekl tváří k východu a hlasitě děkoval Moskvě, že jízdu přežil.

0: Tak Jirko, peco, příjemná atmosféra, tak to už řekni, no.
1: Neřeknu.
0: Jirko, neříkej, že to neřekneš, řekni to. Jirko, strať zábrany, vždyť seš kolega, vždyť seš klaun. Podívejte se, co to s ním udělá, když mu dám nos? Jirko, ty máš nos, vždyť jsi kolega, klaun. No, ztrácí zábrany, měšťák, ztrácí zábrany. A už tady měšťák řádí. No, výborně, ty buržouste, no. Výborně. No. No, vidíš to. A je ti tady dobře, viď? Tak, už nos nepotřebuješ. Už jsi tady. Tak nám řekni tu mystickou informaci.
1: Neřeknu.
0: Tak to řeknu já.
1: Neříkej to.
0: Peca si totiž myslí, že
1: ne,
0: byl...
1: Já si nemyslím. Já jsem byl.
0: Dobře. Peca byl v minulém životě pes, jak si myslím. A už je to venku. Co? Co prosím, že se za to stydíš? Že jsi byl pes? Bože, někdo třeba byl hroch. Někdo třeba v tomto životě je prase. A nestydíš se. Rozumíš? Je krásný výpad. Jirko, spíš chybí důkazy o tom tvým tvrzení.
1: Důkazy mám tady. Je?
0: To jsou fotky. To
1: no.
0: A to seš ty?
1: Ano, to jsem já v minulém životě. No, dej to kolovat.
0: To seš opravdu ty v minulém životě?
1: Ano.
0: Počkej, dej tady. Nech si kolovat tady tuhle sektor A, já půjdu na Bčko.
1: A jo.
0: Podívejte se, tohle je Jirka v minulém životě. Český fousek. Jiří Pecha, já půjde, my mu říkáme Peca. Jo, možná, že to se pes, Peca. Jo, podívejte se, nechte kolovat.
1: Tady
0: značku. Ještě to slečně taky. No.
1: Pošlete to dál.
0: Já taky mohu, já tam klidně.
1: Tady jsem ve skoku. Pošlete to dál. No. Tady se dívám pánečkovi od daně do očí.
0: Ha? Jirko, když mluvíš, jsi byl opravdu pes. Můj brácha mě říkal takový for, prostě, že přijde, slepec přijde do obchodního domu, vezme v Torontu, vezme z toho svého psa za zadní nohy, takhle s ním krouží nad hlavou, přijde prodavač, říká, co tady prosím vás děláte? On říká, já se rozhlížím. Černý humor to je. Černý humor to je. Black humor. Kanadský black humor. Canadian black humor.
1: Tady je to cokoliv, ale tomuhle já se smát nebudu. Ne. To ne.
0: Tak se nesměj, Jirko. Se nesměj, vždycky, když něco řeknu, tak se otoč zády a nesměj se, no. Rozumíš?
1: Ale řeknu ti, ty bys byl přísnej pán, víš? To by bylo furt, sedni na místo, lehni. Co já znám?
0: To právě, Jirko, rozumíš, ty to vidíš z hlediska psa. Musíš taky vidět věci taky z hlediska pána. To právě, Jirko, rozumíš, ty to vidíš z hlediska psa. Musíš taky vidět věci taky z hlediska pána. Rozumíš? Protože když třeba, řekněme,

0: Ta je přece pěkná.
1: Prosím tě, na místo, na místo.
0: On, to je tvoje holka, jako jo.
1: No a teď jdeme třeba do ložnice, že jo?
0: Jo, jdeme do ložnice. Kam jdete, co budete dělat?
1: Na místo! Musíš mu říct, na místo! A zavřít za sebou dveře, rozumíš?
0: Co tam děláte?
1: Rozumíš, to musí vidět taky z hlediska pána. Jaká by byla třeba, řekněme, tady, takhle, panička. Tady, tuhle, to bys odhad?
2: No jo. Paní, u vás by bylo dobře. Moc by se nedělalo. Pěkně by se tloustlo. A mazlilo by se.
3: Jak to tak... Už je zase v křesle Hárík.
1: Jak to tak poznáš, prosím tě?
4: No to já poznám. Já mám totiž na pány čuch.
1: Jako čuchem, no. Tady tahle, jaká by byla tahle? Tahle.
2: Ta by byla dobrá.
1: Ta.
2: Ta taky.
1: Ta je dobrá, viď? Co? Mm. Tady
2: ta. Ale ten by byl špatný. Ten taky. Ten taky, ten... Ta by byla dobrá.
1: Jirko, prosím tě, pojďme o tom mluvit, jak jsi byl tím psem, to mě zajímá. Oni vás třeba cvičili, jako psi vás cvičili?
2: No to víš, že nás cvičili.
4: Ty nejzákladnější cviky poslušnosti se dělali u nohy. Počkej,
1: ty jsi se vzpomněl. Víš, co je toto?
4: Že to, nevím.
1: Jak měl můj kamarád, měl němýho vlčáka. On. No, tak jdi.
2: Tomu se tak smát nebudu teda.
1: Tak. A taky lidi, jo, pro lidi, víš? Jsem chtěl pobavit taky lidi. Tak s tím cvičením pokračuju o tom, prosím tě, to by mě zajímá.
4: Jo, no tak ty nejzákladnější cviky poslušnosti se dělali u nohy, jo?
1: Jo.
4: Máte tady nohu, máš tady nohu někde, nemáte tady?
1: Mám tady dvě nohy, mám tady.
4: Jo?
1: Tady máš od piana nohy, tak já nevím, jakých nohou se to dělá.
4: A, tak počkej, tak...
1: Jsi salonní pes, tak asi u nohy od piana, ne, se cvičíš. Podle toho, jaký jsi pes. Já ti ale můžu udělat pána. Pána ti udělám.
4: Buď tak hodnej.
1: Pána mu udělám.
2: Jo? Noza! No tak.
1: Hody.
2: Pravo, v bok! Pozdě, trestám.
1: Tak ani nekvikneš? No.
2: Sadně!
4: No tak si sednu a dostanu pamesek, ne?
1: Promiň. No. Promiň, tak ještě jednou, jo?
2: Sadně!
1: A teď vám, přátelé, ukážu, jak náš Harik umí dělat mrtvýho. Mrtvý! Udělej, mrtvý hezky! Mrtvý! No mrtvý udělej! Jak děláš mrtvý? Tak děláš mrtvý! Takhle dělá mrtvý, hodný, no, hodný. Takže to cvičení necháme. Po cvičení necháme to cvičení. To je takový ty drily a já to nemám moc rád, to cvičení. Ale potom, po práci, máte to u psů taky po práci legrace?
4: No to víš, jo, to jsou procházky, to je to nejkrásnější, co může být.
1: Jo.
4: Víš? Jo. Tak když to se těšíš na procházce, až pán ti sundá košík
1: jo.
4: A dá ti volno. Víš, to krásné. To krásné. Kontrolované volno.
2: Kdy pobíháš kolem pána?
4: Jo?
2: Ani ne moc vpředu. Ani ne moc vzadu. A zabýváš se přírodou, je? To se značkuje.
4: Jo.
2: No, prostě dovídá se,
4: no prostě se děje spousta věcí.
1: Jirko, já to vím, já jsem měl psa, on se jmenoval Pepoš. Jo? A když jsem cestoval, tak jsem měl pas, prostě na Bolesa v Polívka herec jsem byl. Jsem tam měl herec napsaný a jemu jsem dal do toho očkovacího průkazu pěkný fotografii a tam byl napsaný Pepoš, Polívka, boxer. Tam. A hned se mě snadněji projíždělo hranicí, celníci zasmáli, ha. Víš?
4: Jo?
1: Tak. Jo, Jirka.
4: Já jsem takovýho pánečka neměl.
1: Jirko, prosím tě, teď... já nevím, jestli vás to bude zajímat, ale mě to zajímá. Jsou ti psi prostě monogamní? Jako já? Bych chtěl být?

0: nejsem.
1: Že ne, on uvidí fenu prostě a jde po ní. Jo, a oni taky nemají rasový problémy, pojďme. Bernardin po Jezevčíkovi, vznikají úrazy. Jo, to se mi ale líbí. Prosím tě, o té sexualitě, o tom o té erotice psí, mohl bys pohovořit, prosím tě?
0: Já nevím, jestli to bude vhodné.
1: Ale jo, že nás to zajímá. Co? Prosím tě, fotografe, pustíš mi tady sednout? Já si sednu sem. Jirko, vyprávěj.
2: Tak fakt můžu, jo?
1: Jo.
2: Tak on můj pán jednou
1: si... Říkej to, Jirko, mě, říkej to všem.
2: Tak jednou můj pán si usmyslel, že
1: budu... Říkej mě, zase to říkáš mě. Říkej to všem, Jirko, všem to říkej. Všem, tady divákům to říkej.
2: No tak...
1: Fresty kamery, Jirko, to ceť do těch obyváků. Rozumíš, ne? Do těch obyváků říkám, jo. Vy jste nerozuměli, do obyváku. Třeba se dívá náš, z divadla, náš sekční šéf třeba se dívá. V obyváku. Třeba se dívá náš z divadla generální intendant. Tak jim to pěkně do těch obyváků. Jak se tam jinak dostaneš?
2: No tak jednou můj pán si usmyslil, že budu krýt. No, jako pokrývat. No, vy? No.
1: Rozumíme mu.
2: No pro ty, co že mě připustí. Jo?
1: Nemusel to říkat.
2: No to...
1: A... Promiňte, pane sekční šéf.
2: Tak hnedka ten inzerát do novin, že jsem jako zdravej a tak, jo. A odpověděl jeden pán od nějaký feny. Kdybyste viděli ten rodokmen, to už dneska není ani pravda. No tak, pán mě dal košík do autobusu a jelo se. Teď jsme tam přijeli, jo, zahrada, v zahradě dům. A já už jsem to cítil.
1: Rozumím.
2: Tak pán mě sundal košík, teď mě dovedli k té feně a my jsme se začali seznamovat, jo?
1: Jako očuchávat, jo?
2: Jo, očuchávat.
1: Tak to už
2: jo.
1: Jako jste očuchaní už dám.
2: A páni jakože si dají na verandě kafe. A zůstala tam s náma paní, od toho pána, od ty feny. Jako takovej sexuální dozor, jo. No a já se začal pokrývat, jo. Já jsem pokrýval. Ona se na nás dívala. Ale mě to nevadilo. Já jsem pokrýval. A když to bylo po šesté, tak utíkala na verandu za našejma pánama a povídá... Po šesté, pánové. A zase se vrátila a zase se na nás dívala, ale já jsem furt pokrýval, jo? Mně to nevadilo, já jsem pokrýval. A když to bylo po šestnácté, tak zase utíkala na verandu za našejma pánama a povídá... Po šestnácté! No, pánové! A zase se vrátila a zase se na nás dívala. Ale mě to už vůbec nevadilo. Já jsem pokrýval, jo? A když to bylo po 21. Tak zase utíkala na verandu za našejma pánama a povídá po 21. Pánové. A čím víc rostlo nadšení té paní, tím víc rostla závist a nenávist našich pán.
1: Jo, takže závist, oni záviděli a potom začali nenávidět, jo?
2: No ano, naši páni napřed záviděli, jo, potom nenávidět.
1: To je poučné, když si budeme závidět, tak se začneme nenávidět. No. Takže Jiří Pecha, zvaný Peca, v minulém životě úspěšný a skvělý pokryvač.
3: Zatrolené počasí. Nebýt té bouřky, už bych tam byl. Chudák Cimrman, jistě si myslíš, že už nepřijdu, ale já přijdu. To bude tanec. Pejřil půjde ke zdi. A na jeho pěkné místo u okna si konečně lehne Cimrman. Ten jeho dopis. Jen jsem ho dostal, už jsem balil zavazadlo. Takový člověk, a oni s ním takhle zacházejí. Vážený pane inspektore, moje postel je nejdál od okna v temném koutě. Třikrát jsem u vrchní světnicové králové urgoval čisté povlečení. A když se mi ho konečně dostalo, musel jsem poslouchat na svou adresu taková slova jako kachna, potápka a bukač. Pravda, svědky na to nemá, ale mně jeho slovo stačí. Dál tedy píše, když je u toho ředitel, to ona mluví, jako když másla ukrajuje. Ale když je s námi sama, štípe nás do zad a tahá za zbytky obočí. A když se nám večer nechce spát, pane inspektore, udělá si na utěrce uzel a mlátí nás hlava nehlava. Ubohý Cimrman, tak toho se dočkal na stará kolena. Ale já jí to spočítám. Já jí dám úzel na útěrce. Něco přestane pršet. Hej, holá, pane správce! Tak má ten Herberg vůbec nějakého správce? Nebo správcovou? Paní správcová!
4: Sedíš mi na noze, chlape!
3: Kuj, to jsem selek. Co je? Paní správcová, dal bych si chléb a uzenku. Divná osoba. Nic neřekne, člověk ani neví, jestli odešla uražená nebo pro uzenku. A pro uzenku. Děkuji.
4: Ach jo. Chleba a uzeň. On nevíš, až to sní, že dostane žízeň. Tak mě znovu pošle do deště, abych mu přinesla něco k pití, je-li to jedno.
3: To mluvíte se mnou?
4: Že pak.
3: Paní správcová, prosím vás, něco k pití.
4: To je čima. Chudák paní Vránová, dítě se dere na svět a já uvíznu tady. Dobrou chuť, pane.
3: Děkuji.
4: Já jsem formánek, ahoj. Zmaněčí.
3: Velice mě těší. Je,
4: taky, pane.
5: Druhý jeli to. Viděl, že pro něco jdu, ono řekne, paní správcová, když už do toho deště jdete, jděte mi tak něco k jídlu a k pití.
4: To mluvíte k nám?
5: Ne.
4: Vy budete asi zdaleka, vidíte?
5: To on si počká, až já obsloužím jedno, je-li to. A tu to v tom jeho mozku. A co v mozku, v tom prejtu, co tam má. To začne vrtat. Prvě potom přijde na to, že chce taky chleba a uzenku.
3: Jedu až z Prahy, pane.
5: Pivo, to ještě ne.
3: Jsem vrchní inspektor všech starobinců.
5: To byste toho po něm chtěli moc?
3: A mám tady v kraji velice důležité řízení.
5: To napadne, až když začne jíst.
6: Pani správcová, doneste mi taky uzenku s chlebem.
5: Pivo ne.
6: Já pospíchám k porodu.
3: Vy jste lékař?
6: Porodní dědek.
3: Porodní dědek, tak to jsem ještě neslyšel.
6: Tady na horách je to běžný, pane inspektor. Napadne sníh a žeňte bábu na lyžích. Tak, vy jste až z Prahy. Taky bych se tam rád někdy podíval. Paní správcová, jedno pivečko. Praha. Říkávali nám, že nás tam vezmou na zkušenou. Ale sliby, chyby. Co nepochytíte z doslechu, to se nedovíte. Poslyšte, co je na tom pravdy. Teď při poporodu obejvají děti teplou vodou.
3: No, tak není to můj obor, ale tohle se, co já vím, běžně dělá.
6: Tak to se tady u nás na horách neujímá. Než zatopíte, než se voda ohřeje, podpumpově to raz, dva.
3: Slyšte, a vy máte nějakou porodní školu, kurz nebo nějaké minimum?
6: Já jsem samouk. Ale snažím se držet krok s vědou. Teď jsem například zavedl to číslování, jak oni v těch porodnicích dělají. Tak já taky vždycky se zeptám, maminko, kolikátý dítě to máte? A pak mu pěkně inkoustovkou na zádička to číslo napíš. Tak ono to nějak krásně nevypadá. Křivý nožičky, na zádech číslo. Oni vypadají jako fotbalisti. Ale když se to teď tak dělá, tak co?
7: Ruce nad hlavu a se řadit podle velikosti.
5: Jelita si tady dali sraz.
3: Promiňte, pane, ale pokud si vzpomínám, vy jste tu předtím mezi námi nebyl.
8: Ale byl. Spal jsem tamhle v koutě.
3: Paní správcová, chtěl bych se najíst.
5: Skválně počítejte, kolikrát půjdu do deště.
3: Přineste mi talíř, hrnek, vidličku a nůž.
5: Talíř, hrnek, vidlička.
9: Nenávidím! Všechny vás nenávidím!
3: No, no, no.
9: A už to tak nebudu trpět, všichni sniknout, kalhoty hezky přežidle a spát.
3: To určitě. To večerka je vždycky až v 10. Všude mají večerku v 10 hodin.
5: Dětkové plesní.
10: Já jím jedině svoje. Nikomu nevěřím. Ono to nemusí být přímo otrávený. Ale můžou v tom být uspávací prostředky. Depak, jedině svoje.
3: Promiňte, pane, ale ještě jsme se neseznámili. Já jsem vrchní inspektor všech starobinců. Doraďte být vy.
10: Já jsem jenom takovej obyčejnej, prostej, nedůležitej, nic zvláštního. Takovej civilista. Tak si chodím po světě, jdu kam mě napadne, žádný důležitý poslání. Jako že bych třeba něco státnického, nebo že bych byl poslaný přímo někam. Jenom tak. Beze zbraně, bez cíle. Civilista. Pihrt Josef. Pihrt Josef. Pihrt Josef.
5: No dobře, dobře, tak hodinku se ještě blbněte, ale bude se zhasnu a bude se spát.
3: To mluvíte k nám?
8: Ne, to je samomluva. Nevěřil byste, kolik lidí dneska trpí samomluvou. Pejřil taky. Celé hodiny si vydrží povídat pro sebe, ale v jeho případě se nejedná ani tak o samomluvu, jako spíš o mazanost. On se to prostě bojí říci Cibrmanovi přímo do očí a tak dělá, jako že si brebentí pro sebe. A přitom z něho vycházejí takové hnusné impertinence, jako třeba slova kachna, potápka a někdy i bukač.
10: Co chcete? To jsou normální vodní ptáci. Znám horší nadávky. Třeba vůl.
3: Dobře, ale tady je třeba vědět, že Cibrman má totiž na pravé noze srostlé prsty. Ne všechny samozřejmě, jenom dva.
8: Prostě mezi palcem a malíkem má takovou blán. Kvůli tomu přece ještě nemusí trpět, aby se někdo válel na posteli a otravoval vzduch takovými výrazy. Mezi námi. Vrchní světnicové králové rostou na bradě slušné vousy. A také se jí nesmí říkat štětináč.
10: A jo. A to znáte, jak císař pán, teda my mu říkáme Franta Pepa jednička, jak dal tý svý milence kotě?
6: Ne, to neznám.
10: Tak ta Šratová, to je ta herečka, jak za ní císař pán pálí, měla narozeniny. A Franta Pepa jednička jí dal malýho kocourka. A ona povídá, nezlob se panouši, ale já kočky nesnáším. A císař povídá, to se divím, vždyť vaše komorná tuhle povídala, já nevím, co ta moje milost paní na tom starým kocourovi vidí. Já, rozumíš? Na tom starým kocourovi, ne? Víš, to asi bylo za kocoura, ne? Fuj, to jsem si dal.
5: Já taky, jo.
10: To se tak někdy povede, že jo? Ještě, že tady není žádnej takovej, před kterým bychom se museli,
8: jo,
10: že jo?
8: Jo?
10: Že jsme tady jen tak mezi sebou. Samí obyčejní civilisti.
6: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy, tak starý Procházka.
3: Zády k publiku nemluvíme.
6: A to znáte, my mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy?
10: Ne, tu neznám.
6: Tak starý Procházka jel do Prahy. Aby se Čechům nějak zavděčil, dal si napsat 3 české věty. První, že přečte při návštěvě invalidovny, druhou na dostihách ve velký kuchli a třetí místo držícímu hraběti v Chundovi. A teď přijde na tu invalidovnu a tam ho vítá delegace v čele s kanonýrem Kučerou, který přišel ve válce s prusama po obě ruce. Císař mi dá papírek a čte. Milý hrabě, vidím, že je česká země v dobrých rukou. A teď přijde na to závodiště ve velký kuchli a tam mu představí vítěze dostihu. Císař mi dá papírek a čte. Milý státní kriple, za tvoje zásluhy půjdeš do invalidního důchodu. A nakonec mu místo držící hrabě Tůn představí ve svým paláci svoji 2metrovou manželku. A starý Procházka zase vytáhne ten papírek a čte. Milý sportovníku, máš opravdu velkou chuchli.
10: Tak takhle.
6: Pěknou uniformu má.
8: Hezkou.
10: Tak jméno.
6: To jako moje jméno.
10: Nezdržujte to.
6: Formánek.
10: Celý.
6: Alois.
10: Bydliště.
6: Manětín.
10: Povolání.
6: Porodní dědek.
10: Neexistuje. Píšu porodní bába v závorce muž.
6: Ale pane poručíku, proč najednou tohleto? Myslel jsem jen tak pro pobavení.
10: Jméno otce?
6: Václav.
10: Žije?
6: Tatínek je zaplať pán Bůh naživu.
10: Zná anekdotu?
6: Jo, slyšeli. On si každej vtip rád poslechne, ale žádnej už neudrží.
10: Matka?
6: Maminka už je 12 let na pravdě boží.
10: Zemřela, aniž anekdotu slyšela?
6: Ne, slyšela ji. Vzala si sebou chudinka do hrobu.
10: Načež ji odnesla do hrobu. Já to tušil, je to někde tady, tady někde se to líhne. Ale já na to přijdu. Já ho najdu. Mizernu jednoho. Mizernýho. To nemějte strach.
6: On se zase přelíká.
8: Asi se spotil.
10: No tak, co pak je to s váma, chlapi? Člověk se převlíkne a vy děláte, jako že ho neznáte. Nějak nám tady zamrzla zábava, ne?
11: Víď, Václave?
12: Vlastně ne, ne. To byl tatík, ty jsi Lojza, jo. Hele, ale ta byla dobrá, jak náš panouš jel do té Prahy, jo. No, a co ty? Ty žádnou neznáš?
8: Ani ne. Já anekdoty neposlouchám, nevypravuji a ani se jim valně nesměji.
12: Já ti dám, nevypravuji, ani se jim nesměji. Ta tě pěkně vzala, ta Lojzova chuchle. Ale ze mě nemusíš mít strach. Ani jsem si tě nezapsal. No? Přestává pršet, budu muset jít. To víte, povinnost volá. Povinnost volá. Tak, paní správcová, s Bohem. Pan inspektor, s Bohem. Pan Formánek, nashledanou.
6: Ono se to opravdu trhá. Musím k tomu porodu. I když ta Vránová 12 dětí porodila, to už rodí levou rukou. Takže možná přijdu, napíšu na záda 13 a bude to.
3: Pane Formánku, až přijdete domů, připravte rodinu na svou delší nepřítomnost.
6: A proč jako myslíte?
3: Podívejte, ten člověk, co tu byl, ten si nezapisoval anekdoty proto, že by si je nepamatoval.
6: Ne.
3: Vy jste asi neslyšel o civilních policistech, vidíte?
6: Tak něco jsem o nich slyšel.
3: Jo, tak dneska jste ho i viděl.
6: Vy myslíte, že
3: on... Jistě. Člověče, podívejte se. Vy máte víc štěstí než rozum. On tady ten zápisník zapomněl.
6: To je ale terno. Ale co když se vrátí? Že bysme ho spálili?
3: To nebude nutné. Postačí, když vygumujeme Formánek Alois z Manětína a místo toho napíšeme Pejřil Karel ze Starobince. Tak, a je tam dědek.
6: Pane inspektor, já jsem samozřejmě rád, že jste mi provedl ten výmaz. Ale já nevím, jestli si to můžu vzít na svědomí, co když toho Pejřila místo mě zavřou nevinnýho člověka.
3: Podívejte se, pane Formánku, přestáré lidi oni do vězení většinou nezavírají. Nejhorší, co by mohli Pejřilovi udělat, je, že by ho přestěhovali na jinou postel. A to by bylo jedině spravedlivé. A na jeho pěkné místo u okna by si lehl Cimrman, který potřebuje studovat, psát, komponovat, zatímco Pejřil se tam válí, mastí karty a chrní. A někdy, nebudete tomu věřit, někdy plive z okna na záhon růží. Prase! Takže Pejřila vůbec nelitujte. Podíváme se, co tu má, ne? Ten to ale pozbíral, řeknu vám. Antošík Ladislav Krejčí Kořenov vyprávěl na zabíjačce. Otec a matka zemřeli, aniž uslyšeli. Anekdota. Následník trůnu návštěvou u císaře po dešti. Slez z toho trůnu, veličenstvo, již je po dešti. Proč bych slézalo, synovče? Minule si řeklo, že slezeš, až naprší a uschne. Konec anekdoty. Smál se tovariš Písecký Karel, běhá v křečích na dvůr a zpět. To se mu tedy nedivím.
6: Pane inspektore, přečtěte ještě nějakou.
3: Ale ten pyhrt se může každou chvíli vrátit.
6: Aspoň jednu. Já budu dávat pozor.
3: Dobře, tak dáme si třeba hned tu první. Podívejte, pane Formánku, ta je dokonce tištěná. Anekdota číslo 1. Návnada pro pánskou společnost. Schváleno ministerstvem výživy 3. ledna 1899. To znáte, jak císař pán, my mu říkáme Franta Pepa jednička, dal milence kotě? Ale tu nám přece vyprávěl. Dvojka. Návnada pro lidové vrstvy. Povím vám jednu podařenou říkanku. To se nasmějete, lidové vrstvy. V Šenbrunu střílel císař na srnu. Minul se však cíle, zapomněl si brýle.
6: No jo, pane inspektor, ale nezdá se vám, že ty úředně schválený jsou slabší než ty, co si vyprávíme my?
3: To bych řekl, pane Formánku. Vždyť ty, co opravdu mezi lidem kolují, ty vymýšlí jiná hlava. A řeknu vám, taková správná protihabsburská anekdota, ta má veliký význam, ta působí v budově monarchie, jak říkal náš statečný Karel Havlíček, jako červotoč. Nikdo nic netuší a jednoho dne je budova rozhlodána. A pak stačí jeden mohutný lijavec, v základech to chrupne a celá budova se položí.
6: Pane inspektor, když nás tak cesta svedla, dva dobré vlastence. Pojďte si zaspívat Spihavlíčku.
3: Cože? Tuto byste rád.
6: Je to má nejmilejší.
3: No, že právě tato píseň je oblíbená u vás, u těch nejsprostších vrstev. To mě ze srdce těší. Může udejte tón, já se připojím.

0: Čech se Němce nebojí.
1: Čech se Němce nebojí. Nůže, bratři, české vlasti,
0: teď nám bolesti zní.
1: Zazpívejme Havlíčkově slasti, odpočívej v pokoji.
0: Rakousko je na hnoji.
1: Rakousko je na hnoji.
2: Takhle pěkně jsem tuhle písničku slyšel naposledy zpívat ve státní věznici v Salzburku. Někde jsem si tady nechal zápisník. A
3: s návrhem zaspívat tuto píseň na veřejnosti jsem přišel já. Pište si, pane poručíku, vrchní inspektor všech starobinců.
4: Ale nechte toho. Písničky nejsou můj obor.
5: Pán Bušnám, já zlej pryč. To je ale bouře.
4: To tady zase s Kejsnem.
6: Ale řeknu vám, přesto všechno, co tady zakoušíme, není to špatné sedět si takhle v teple, co? Poslouchat, jak ten déšť krásně bubnuje do střechy. Přestaňte s tím. No a už to přestal.
4: Mně už ten déšť leze krkem.
7: Pětuško, pětuško,
4: ještě ne. Mně už ten déšť leze krkem. Já mám rád, když prší, protože déšť nám houfuje lidi pod střechu. Ale ne takovýhle liják. Pro nás jsou nejlepší přeháňky. Lidi se schovají do nejbližší hospody, já si je proklepnu, vyjde slunce a jdu zase jinam. Ale tady, tvrdnu se třema podělanýma civilistama, který mám notabene už dávno zpracovaný.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
7: Pětuško, pětuško!
0: Já ho zabiju! Nauč se roli!
6: Tak znova, takovej liják.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
6: No a možná, že už ani nezažije.
4: Jak to myslíte? To myslíte, že nebude už nikdy takhle pršet?
6: No, tak pršet možná bude, ale už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane.
4: Ale...
6: Už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane.
4: Ale...
7: Pětuško, pětuško, co jsi mi to udělala?
5: Co se děje, pane otče?
7: Pětuško, taková bolest.
5: Co je s paní Mlynářkou?
7: Ale odjela k matce.
5: A vy myslíte, že se nevrátí?
7: No vrátí, ale až za 3 dny. To nemůžu vydržet tohle.
6: Člověče, to jste chlap? Co to je 3 dny bez ženy? Znal jsem člověka, který vydržel bez ženy, nelžu vám, 14 dní. Pak se z toho sice zbláznil, ale vydržel.
7: Pětuško, pětuško, taková kuchařka.
6: No tak za 3 dny zpátky a zase vám navaří, no.
7: Nechci. Co pak sakra nevěděla, že Kuba staví?
6: Pane otče, nějaký Kuba přece nemůže takové manželství. Kolik let jste spolu?
7: 23 let.
6: Tak.
4: Ženskou musíš držet zkrátka. Jednu bych jí vrazil Kubovi druhou a byl by klid.
6: Ty hele,
4: ale v takovým mlejině se taky semelou všelijaký anekdoty. Lidi přijedou, čekaj. Neznáš nějakýho pěknýho proti Habsburáka?
7: Čiliče, dejte mi pokoj teď nějakýma proti Habsburákama. No,
5: klidně slehněte, pane otče, uvidíte, jak se vám uleví.
7: Myslíte?
5: No jistě, jistě.
6: Vidíte, pane otče, znám člověka, který by vám určitě pomohl. Zrovna k němu jdu, žije tady nedaleko, ve Starobinci. No víte, každý si tam nese na hřbetě nějaké to své trápení. A on přišel na nápad, jak jim ulevit. Geniální myšlenka. Léčebné divadlo.
8: Blázen nějaký.
6: Sednou si takhle kolem stolu a on jim řekne, ty pejřile, jsi starý vysloužilec, pořád bys někoho komandoval, ale nikdo tě neposlouchá. Ty fafejto, ty jsi chtěl být za mladá lékařem, viď? Ale na studia nebyly peníze. Každý to v sobě dusíte, stydíte se o tom mluvit a v noci vás tlačí můra. Pojďte, kamarádi, zahrajeme si o tom divadelní kus. A v tom kuse se každý bude jmenovat jinak a beze studu se z toho svého trápení vypovídá.
8: No dobře, ale 10 hodin zasnu a bude se spát.
6: 10 se zhasne a všichni spí jako mimina.
4: No jo. Každý máme nějaký starosti. Viď, Václave? Vlastně ne. To byl otec. Jakže ty se člověče jmenuješ? Počkej. Já jsem to tu někde psal, viď? No. Ale podívejme. Pejřil. Pejřil Karel. Kadlík. Kadlíku, kadlíku, dobrá kaše na mlíku. Hergot, já nějak rozvazuju. On ten civil k tomu rumu, ono to nedělá dobrotu. Člověk se začne uvolňovat, začne vykládat, jaký má důležitý poslání. No tak to teda ne. V žádném případě to musíme zase... No, tohle je jiný kafe. Ona ta uniforma člověka tak nějak zkázní. Kolik myslíš, Karle, že je v celém Rakousku takovýhle uniform? Myslíš tak stovka, vy?
5: No tak, když říkáte v celém Rakousku, tak to mnohem víc.
4: 12. 12. Jako apoštolů. No, bylo nás 13. Ale 13. zradil. No tak, zradil. Kecal. Napil se a všecko vykecal.
7: Jo? A co?
4: Všecko.
7: No, co tak namátkou?
4: Namátkou? Hned to nejdůležitější. Kolik nás je? Pak teda taky ty podružnější věci. Velitel, že se jmenuje Šmíd. Hlavní stan, že je v Salzburku. Proč máme na vejložkách tchoře?
7: Jo. A proč?
4: To bys chtěl vědět, viď?
7: No.
4: Neřeknu. Jenom napovím. Co dělá takovej tchoř? Přemýšlej, Karle.
7: Ale já nejsem Karel. Karel je tady pan Alois.
4: To máš jedno. Pro mě jste všichni Karlové. No tak, Karlíku, no. Co dělá tchoř?
5: Smrdí.
4: Smrdí. Smrdí. No to taky, trochu. Ale to je vedlejší. Hele, já ti to teda řeknu, protože ty bys na to sám nepřišel. Ty si totiž myslíš, že já jsem jenom nějaký obyčejný čmuchálek, který popichuje lidi, tahá z nich proti Habsburáky a pak to někde hlásí Zlatku za kus. To je žabařina. My máme velký dlouhodobý CK státní úkol, kamaráde. Najít tu líheň, kde to vzniká. Najít toho mizeru, který ty smradlavý vejce snáší, zahřejvá a pouští ten puch do světa. A já, Karle, jsem na stropě.
0: Tak ale okamžitě dolů, ale...
9: Nesmysl na stropě tam... No, prosím. Já, Karle, jsem na stopě.
4: A jo?
9: A to děláš vždycky, tohleto.
4: Tak, jo. No. A já, Karle, jsem na stopě. Teda ještě ho nemám, ale už kroužím těsně okolo a vím, je to někde tady, je to sacramensky blízko. A jen co přejde ten šivej liák, chytím stopu a jdu po těch jeho vejcích jako tchoř. Já pak ho popadnu za límec, přivedu ho Františkovi, Pepikovi, Jedničkovi a zamelduju. Vaše císařská výsosti, poručík Pihrt, tady vám ho vedu. A Franta Pepa Jednička řekne, generále Pihrte, no ano, slyšíš dobře, Karle. Generále Pihrte, splnil jste úkol. Ve 12.15 odjíždíte expresním vlakem na dovolenou do Mariánských lázní. Poho.
9: Na obzoru se již trhají mraky.
4: Slyšíš, generále Pihrte, to je tvoje chvíle. Hej, ty tam, ty kukani, ještě si chvíli zahřívej ty svý pukavce. Ale to, na čem sedíš, to jsou tvoje poslední vejce.
9: Musím ho okamžitě varovat.
5: Koho, pane inspektor?
9: Což pak byste to ještě nepochopil, pane Frománku?
5: Cože? Ten, kdo pro nás vymýšlí ty protihabsburský vlastenecký...
6: Jistě, zdánlivě bezbraný stařec. O němž dnes už prakticky nikdo neví.
8: Upozorňuji, že půl desát...
6: No to pořád. Jehož spisy, místo aby v kožených vazbách zdobily univerzitní knihovny a vědecké kabinety, se válejí pod postelí...
9: Krabici od margarínu pod postelí, kde se mimochodem už měsíc nezametalo, přestože na to vrchní světnicovou královou denně upozorní. Ten člověk tady leží, Nevidí tu ani na čtení, ani na psaní, zatímco pejřil u okna. Pejřil, který v životě nepřečet řádku. A se prostě přestěhuju a bude to.
7: Tak to teda ne.
9: To teda jo.
7: To teda ne. O tom tady ty nebudeš rozhodovat.
9: Třikrát jsem žádal.
7: Tak budeš po čtvrtý.
5: Pane inspektore, a to takový slavný člověk, takový vědec, si najde čas, aby nás, zprosté lidi, kurva, dobrou anekdotou povzbudil a rozesmál.
9: Na to on si čas vždycky udělá. Ale teď už musí opravdu jít. Musím tam být dřív než pihrt. Buďte zdrav, pane Formánku.
5: Naschledanou, pane inspektore.
9: A hleďte, pane Formánku. Slunce! Mračna se rozplynula. Liák spláchl všechno staré a schnilé a ve vzduchu je cítit, jako by se co nevidět mělo narodit něco velkého a krásného.
7: Je, lidičky, už to na mě zase jde?
5: Co se děje, panuče, co se děje? Bolest. Ukažte.
9: Vicuje.
5: Jo, tak, tady, dole. Jo, my mysleli, Bůh ví co, a vy máte zácpo, člověče.
7: Ale jakou hroznou?
9: Pane Formánku, nemůžete tomu člověku nějak pomoci, vždyť jste téměř lékař.
5: Já nevím, něco takového jsem ještě nikdy nedělal. Ale snad tom nemůže být tak velký rozdíl. Já si půjčím ten uzlíček, jo?
7: Klidně. Vemte si, co chcete.
5: Tak, maminko. Vlastně, tatínku. Pěkně zhluboka dýchat. Ale ne rameny, tam nám to není nic platný. Pěkně tady dole, bránici.
7: No, Bětuško, ty bestie jedna. Ty bestie.
5: Vidíte, pane inspektor, ženská taky. Každá v té těžké chvíli toho svého proklíná. Tak, pane otče, a teď už záleží jen na vás. Musíte si věřit, že to dokážete. Už tisíce otců před vámi to dokázalo. Tak se pěkně soustřeďte. Raz, dva. Pane inspektor, otevřte se okno.
7: Snad ani nemohlo být moje to.
5: Ale bylo.
10: A třetí defenestrace. Vyhodili ho z okna. Tůnu.
5: Tůnu? Tolik to snad nebylo.
10: Místo držícího hraběte tůnu.
11: Rakousko padlo.
9: Cože? Kamarádi, slyšeli jste to? Rakousko prý padlo! Babo, ty si tady čteš noviny a Rakousko padlo!
7: Tady to není ještě má.
10: Zbohem má uniformu. Zbohem můj zápisníčku. Zbohem Mariánské lázně.
9: Jen se lučte, pihrte.
11: Zbohem generále, pihrte.
9: To je všechno?
11: Ano, skončil jsem.
9: Právě skončil. Tak jsem se toho přece jenom dožil. Přátelé, pozor! Na smetiště dějin stoupete všichni.
7: Smetiště je na druhé straně.
9: Na smetiště dějin stoupete všichni. Kamarádi a já navrhuji, abychom na oslavu tohoto vítězství uspořádali veliký, celoústavní maškarní bál, který by byl ještě bohatší než ten loňský. A že ten loňský, vzpomínáte si, byl pěkně bohatý. A hlavně bych se přimlouval, aby byl spravedlivý. Ne, aby zase zvítězil Pejřil s tím svým indiánem, kterého stejně všichni považovali za mašlovačku.
11: Kdo měl teda vyhrát podle tebe?
9: Například jo. Moje pumpa v zimě sklidila největší potlesk.
11: Pumpa v zimě. No. Přišel obalenej pytlema a slávou a takhle dělal rukou.
5: Ne. Mně se to líbilo.
7: Protože ti dává doutníky a vyržínka, víš, patolí zalec.
9: Držme se textu, přátelé, už je to jen pár stránek. Naše nová vlastenecká vláda už se postará, aby ti, kteří se nejvíce zasloužili o pád monarchie, byli po zásluze potrestáni. Odměněni. A aby největší vědci a umělci, jako jsem ku příkladu já, dostali konečně důstojná místa u oken.
7: Cože, to tam je v té hře?
9: Zatím to tady není, ale bude to tu, protože to sem právě píšu.
11: Aha, tak si tam taky napiš, že já osobně jsem to hrál dneska naposled.
5: Ale pejřile, kdo pak by hrál ty hrta?
9: Nechte ho, poslej to, budou to hrát jiní a lepší.
5: Ale my děláme, co můžem, pane Cimrman.
9: Matej, to o vás já nemluvím, vy se aspoň snažíte, ale jsou tu jiní, kteří nejen, že nám nezametou pod postelí, ačkoliv jsou za to placeni, ale zúčastňují se této naší léčebné hry neochotně a za úplatu, ať to pan ředitel slyší.
7: Tak dost. Tak tohle to mám za svoji dobrotu. 10 hodin všichni slíknou, kalhoty jestli přežidle a spát. A počítám do 10. 1, 2.
9: Nezrychlovat.
7: Nezrychluju. 3. 4. 5. Tak šup. 6. 7.
9: První dědek.
7: Druhý dědek. Třetí dědek.
9: Čtvrtý dědek.
7: Spát. A bude tady naprostý. Ale naprostý. Až do rána. Tak šup, podeti. Jo. Ruce na deku, v obě.
9: Štětináč!
7: Kdo to řek? Tak kdo to řek? Počkejte ráno, vy dědkové plesniví.
9: Pane Fatejto?
5: Jo.
9: Podejte mi ze stolu rukopis té mé hry. Hleďte, až půjdete ráno do města, vemte to na dráhu a řekněte strojvedoucímu Trčkovi, ať ho zaveze do Prahy. Totiž je tam v Praze takové divadlo. Ne to národní, tohle je na periférii za krematoriem. Tam vám jsou takový mladí. Tam vám jsou takový nadaní herci. A jestli ti se mé hry chopí, pak mohu klidně spát. Dobrou noc.

0: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátní v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip. Ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
1: "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Hrál jste fotbal za Plzeň?"
0: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím. Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna. Oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesněji řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval, kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí. V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil, vy jezdíte na šodo? Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladňonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče. U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul. Od soudu odcházel vždy s očima zářícíma nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti, o kterých jsem nevěděl.

celém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Tajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. A poučení? Nespoléhejte jenom na značky.

Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprosná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se. Upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká. Spíš jakoby koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jimž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím na čas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů.

Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokr španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velicí kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferd do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale auto pes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kam si do dáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl zřízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ten mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a dořazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechal. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

Vážení přátelé, Jára Cimrman za svého pobytu v Tibetu nezůstal jen při hudbě. Podrobil se též náročnému jogínskému výcviku a naučil se dokonale znát a ovládat funkce svého těla. To se mu později náramně hodilo. Nejenže se dokázal zbavit různých neduhů ještě dříve, než ho vůbec napadli, ale prokázal neocenitelné služby zejména prostým obyvatelům pojzerských vesnic, kteří se báli podstoupit lékařský zákrok. Cimrman za ně v takových případech zaskakoval jako kaskadér. Činil se o tom záznamy, které se nám podařilo dešifrovat díky panu Padevětovi, žijícímu pamětníku a někdejšímu sousedovi Járy Cimrmana z Liptákova. Ostatně sám pan Padevět byl vlastně prvním případem, na němž Cimrman demonstroval účinnost u nás neznámé a tím i nevyužité praxe orientálního zdravotnictví, spočívající v převtělování zaživa. Pan Padevět se jednoho dne svěřil Cimrmanovi, že trpí bolestí zubu. Bylo to patrné již při pohledu na jeho nesouměrnou tvář a také čelo plné boulí od toho, jak nebožák tloukl bolestí hlavou do zdi. Přesto nechtěl ani slyšet o zubním lékaři. Cimrmanovi se pana Padevěta zželelo a nabídl se, že něco zkusí, jak prý řekl doslova. Nechal si ukázat bolavý zub a vydal se k okresnímu veterináři Bazikovi, který již 19 let zastupoval nemocného dentistu. A ukázal zvěrolékaři přesně tentýž zub, který bolel pana Padevěta. Doktor Bazika poklepem shledal, že zub je zralý k extrakci a pro jistotu vytrhl Cimrmanovi ještě dva sousední zuby a jeden z protější dásně, jak to dělával u dobytka. V Cimrmanových záznamech odpovídá tomuto zákroku zřejmě tato šifra. 6, 5, 4 vpravo dole, 5 vpravo nahoře, je to vůl. Když se Cimrman vrátil od veterináře zpět do Liptákova, čekal na něj před chalupou rozesmátý pan Padevět se zprávou, že je po bolesti. Cimrman pí na to utrousil něco, co se nedá vůbec opakovat, a šel si lehnout. Zpráva o zázračné schopnosti populárního světáka se rozšířila po kraji jako epidemie vztekliny. Z Liptákova se staly Lurdy. Proudili sem davy lidí nejen s bolavými zuby, ale se vším možným, co jen lidské tělo obnáší. Lidomil Jára nedokázal nikomu nic odepřít a tak postupně přišel slepé střevo, štítnou žlázu, žlučník, ledvinu, játro, plíci a další vnitřnosti. Při 7. operaci žaludku už se ani nenechal uspat a luštil křižovku. Později se i sám zašíval. Ke cti Járy Cimrmana dlužno přečíst, že z celkového počtu 62 pacientů, které při operacích zaskakoval, nepřežil pouze poslední z nich, Alois Kumpošt, chalupník z Bedřichova. Otrávil se houbami. Cimrman sice za něj včas vyhledal lékařskou pomoc, ale když mu chtěl doktor Otto Okoličány vypumpovat žaludek, narazil na hlušinu. Už nebylo z čeho pumpovat. Nechal Cimrmana zrentgenovat, ale při pohledu na snímek ho požádal o autogram. Člověče, já se s váma nebudu pitvat, řekl doktor Cimrmanovi. Seberte si své pozůstatky a hlaste se na prosektuře. No a tím vlastně skončila Cimrmanova kaskadérská činnost na poli zdravotnictví. Zanechal po sobě stovky klientů, kteří se už jeho záskoků nedočkali. Ale na druhé straně využil bohatých zkušeností a zkomponoval cyklus skladeb nazvaný Tělesná schránka. Uvedl je na koncertě.

0: let? Tak jo nebo ne?
1: Ano, samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout mě rozum.
2: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
3: Jo, takhle, no. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout, ale... a že pak nebude všecko tvoje.
0: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
1: Co to?
0: No, on byl vždycky gentleman, no.
1: Ale to není možné.
0: No, je.
1: Ano, no, vidíš. No. Já Kalábovi taky. Já vždycky o něm jenom dobře.
0: No.
1: Jen si vzpomeň, no.
0: No právě.
1: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
0: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
1: Ano, to bys nechtěla. Totiž ne, totiž já...
0: Já
1: totiž
0: jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
1: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
0: mě
1: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, ale prosím, tak se všichni postavte třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
0: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
1: Já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
0: On Kaláb neumřel.
1: Já jsem tvůj, Bětuško, já jsem tvůj. Cože?
0: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
1: Ty mě jen tak zkoušíš.
0: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
1: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
0: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
4: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazům. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii

0: způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych v zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkánkou Derdy das psí vocas. Když to vůdcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. S chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt Údolní přehrady nebo Operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát ti své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech, neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru mojí jakost. A samozřejmě podpis.
1: Já jsem zhubnul, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pač já jsem tam přijel. My když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že jo? Tak tam na mě už čekali dva odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, protože já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 8:40 hodin prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováč. Hned menšíku tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A když jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, tak já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazil, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak co vám chutná o nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden dokonce to činitel napsal do té kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej terpapír, já už nepoznám vůbec nic, co tam je. A tak to je. No já se prostě jako krát odporoval, tak aspoň symbolicky, a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor, a hvízdnul jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěni a pají, vy, že jste z Ivančic? Já mám, no jistě, to se ví. No to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně, která kytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co bez růz potřeboval veršu a oni to řeknou, jak to drhne. Tam se muselo říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit. My nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjovanek. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali.
2: To mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům, já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grog pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt, a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, v kapse 5, 10 prostějovských 60 v sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na Měsíci, a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit listu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I klačka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním vrzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si přestavíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne, pane Trucna, půjčte nám 2 psíčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo. Vy řeknete rád, ale teďko jsem půjčil jednu stěnu paní Hrdlousový, je poloční a jejich Ivan se zrovna připravuje do biologického kroužku a kvůli jeho 3 čolkům nemohla usnout. Potom snad i čertova stěna od smetany bude panelová. neznamená, že když žijeme v atomovém věku, že to byla u pana Prchliny jaderná energie, když na své narozeniny rozbil bytový jádro. K tomu tak osladila život televize, když ke všem vymoženostem přidala ještě cukrák. Nebo jak nám ulehčí život taková samoobsluha s uhlím. Než jsem došoural k rodnýmu krbu metrák briketa do kutál 20 kol dříví, proměnil jsem se v stáložárná kamna, celá rodina se až do dubna vřála na mých ňadrech. A to máme dálkový topení. Asi z velký dálky, protože tam ještě k nám nedošlo. A elektrický holicí přístroj, to není výhoda? Konal jsem holbu za bouře, uhodila, protože mě ostříhal anděl strážný. Vznikla současně na mé hlavě skvělá bleskovka. Skeptik třeba namítne, rychlost není všechno, pozor! To se ví, že není každému vhod najít v pochoutkovém chlebě zapečenou rodnou hroudu, ve španělském ptáčku slavíka z partizánky, či objevit v turistickém salámu buzolu. Já sám posuzuji ony projevy překotné pracovní horlivosti schovývavě. Diskrétně upozorním restaurační pracovnici, slečno jídlo nosičová. S dovolením to maso je jak podrážka. Je to prý, promiň, tak kuchař tam asi zapomněl floky. A co sport? No, u sportu je ovšem rychlost všecko. Proč se hraje u nás hokej tak rychle, no? No, protože se hraje na štvanici. Proto se asi ten druhý stadion postavil v parku oddechu, aby si naši mistři Evropy mohli trošku odfrknout. Hokej je vůbec strašně rychlý sport. 19:15 obecenstvo začne tupit rozhodčího a v 19:20 už ho někdo nabrousí. A fotbal, že se nezrychlil? Kde pak jsou ještě Vánoce a naši zlatý hoši dají Škotům na dílku o měsíc dřív? To se vyjádřila paní Forotná. Vidíte, já tady stojím na pár jablek a oni tam v tom Bruselu dávají těm Škotům banány. A pořád honem, honem, ještě ten jeden pospíchal a přitom na to měli nastaven čas, tak to vidíte. Ano, prudké tempo současnosti zachvátilo i venkov, druhdy idylický. Jen vnímavé zkazky pamětníku přibliží nám ona zašlá léta. Chasají půlánci zašli na decák, na dva. Pěkná hodinka se proměnila v dlouhodobou posvícenskou pranici. A už nastal výmlad, přerušovan pouze večerní pobožností. A teď beta po idyle. Dnes neuzvíte po návsích příslušníky rostlinné výroby nad rozporkama přespolního inseminátora, protože dolezá za místní zootechničkou Marišou. Jo, jo, jinak nyní život kolotá. Znám to z rodné dědiny, odkud jsem rád vyšel a kam se nerad vracím. Jakmile se rozpoutá bitva o zrno, kolosální rumrajch. Jedna četa maluje pozdech první obilí státu, druhá uhání ze Sněžky k Tomáši, předseda zápasí u telefonu s infarktem, protože nemůže sehnat brigádníky. Prostě učiněnej frmol. Než sklidíte záhumenek, nervy na dranc. Panenko Maria Klopocká, žehrá děda žbrudlenků. Včera mě ženou na Ďumbír, mějíčky do Národního na něčo v studni, a žata jde na rekreáčí. Bejvalo tohleto někdy takovýho neštvaní? I hodinář Pendlovec z ulice si posteskl. Samej hon, samej chvat, já si ten čas pro sebe přímo kradu. A taky u něj v bytě našli 200 budíků. Prej, aby nezaspal dobu. A já osobně slibuju klukovi za vysvěšení už půl roku pár facek. Co pak myslíte, že se k tomu dostanu? To jsem zaslech u holiče klienta, ten vám měl přímo pěnu tadyhle u ty krmivový základny. Když já mám raní, ona má odpolední. Když já mám odpolední, ona má raní. Mě raní mrtvice, pane Střihavka, teda přísám. Když jí chci jednou za čas, jak se patří, vynadat, tak si vážně musím vzít náhradní volno. Ano, ano, každý pospíchá, každý někam letí. A proto i já, buržikozní maniak, posedlý kultem rychlosti vám honem. Honem přeju šťastný a veselý nový rok 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, spodek filek, král ESO, ať vám padá karta!
3: Středa.
4: Nazdar, Milané, můžeme?
5: Jo, můžeme, jasně.
4: Hele, kontrolní otázka. Došli ti ty ryby?
5: Jo, kapře se připlouly, pohodě.
4: Ty vole, víš, že s municí není problém, ty vole, se známe, ne, co? Hele, Milane.
5: No?
4: A jaká?
5: No jo, tak ty vole, v pohodě, akorát jsem teďka řešil zase nějaký pičoviny, tak mi asi rozumíš, vy ty vole, jsem se tě nemohl dovolat, viď?
4: Ty vole, já jsem si to musel vypnout. Milanku, já byl unavený, ty vole, jako kotě, rozumíš? Jí to byl konec, ty vole, já už tady nebudu nikomu dělat čuráka, rozumíš? Ty vole, já to nedělám pro sebe, vole, já tady dřu, vole, plivu krev. Rozumíš, já už jsem fakt utáhaný.
5: Ty vole, mě to je jasný, ale to jsou čuráci mediální, ty vole. No to by ses fakt posral.
4: A já vím, ty vole. Ale co oni si jako budou dokazovat?
5: Ty vole, já to tady honím, aby to bylo jako v novinách v pohodě, jako a co, jako vole, co?
4: Ty vole, no dyk. A ty čuráci se akorát po tobě budou vozit, ty vole, rozumíš? Kdo na to má žaludek, Milane, na tohle?
5: Ty vole, oni jako vole nevědí, viď? Ale vyser se na ně, ale důležitý je prostě.
4: Ale tohle to všecko je důležitý, ty vole. A pak jsou ještě jiné věci, které jsou důležitý. Rozumíš? A to je podstatný. Si mi rozumíš?
5: No tomu rozumím, no.
4: A já myslím, že to nějak spacifikujem, ty vole, že se zvedneme, ale. A jestli ne, ty vole, tak už se z toho fakt poserem, ale. Ale pojď sem, já ti udělám televizi, vole, to je důležité.
5: Super.
4: Jo. Já myslím, že to ukormidlíme, novou tu zvládnu stoprocentně. Uvidíme, kdo tam bude za Česko, jestli to bude Čapoun, ty vole, tak je to v pohodě, rozumíš? Noviny mám taky, ty vole, pořešený, do sportu bude psát Venca. Čili by tam jako neměl být Procházka, jestli mi rozumíš, to je jako velikánský plus, Milane.
5: Super, vole.
4: Nova je pod kontrolou, tady budu mít Vencu Svobodu, který tady jako bude.
5: Jo.
4: Jo.
5: Super.
4: Dohráno mám vyřešený jak nikdo, ty vole, tam bude Pavel, aby mi tam někdo nedělal nějaký pičoviny.
5: Super, super, vole.
4: Milane, já myslím, že ty mediální mrtky máme pořešený, ne?
5: Super.
3: Čtvrtek.
4: No tady Ivan, Milane.
5: No?
4: Ty vole, tak jaká u tebe? Mě bolí hlava jak střep.
5: Ty vole, to mi povídej. Celý Alkazácer, vole.
4: Ty vole, já už mám prášku jak horníček, ty vole, a hovno, vole.
5: Hele, mě volal ten Pelta.
4: Ti volal Pelta?
5: No.
4: Čurák, a co chtěl?
5: Nic.
4: Nic, jo?
5: No.
4: A co jsi mu na to řekl, ty vole?
5: No nic.
4: Smůřek dobře, ty vole. Ale pojď sem, ty vole, viděl jsi tu pentli teďko? Jak tam řešil Luboš?
5: Ty vole, ta byla přísná.
4: Ty krávo, ta byla přísná.
5: No.
4: Ty vole, to mi ho teda vyndej, vole, jako co to bylo tohle?
5: Hele, no hlavně, vole, bych řekl asi nesmysl, no tak já nevím, tak buď to byla tvoje práce, ale... nebo možná to byla práce taková, že teda fakt nevím.
4: Ty vole, si asi děláš prdel, jaká moje práce, ty vole, pentlí.
5: Hele, prej tam byla nula, ty vole, žádná munice.
4: Počkej, tak jako on nic neměl.
5: No.
4: A odpíská kojidle úlet, jo.
5: No právě proto je mi to divný, víš.
4: Rozumíš, to je přesně jeho taktika. Proč on by něco dával vodičkovi, aby ten to potom řekl horníkovi,
5: no
4: rozumíš?
5: Přesně, vole, no ty vole, kam to teda spěje, no. To mi teda řekni, o co komu jde.
4: Ty vole, to nevím. Hele, ale to je normální píčovina, ty vole, já to viděl, já jsem se na to koukal ráno, na to dohráno.
5: Já to viděl večer.
4: Pak jsem to večer, já jsem to večer neviděl.
5: Já to viděl večer, no.
4: Já večer nemohl, ty vole, tě dřu.
5: Já jsem večer mohl.
4: Já se můžu dívat ráno, ty vole, a když jsem to viděl.
5: Já to viděl večer.
4: Teda. Tak si říkám ráno, ty vole, já kdybych to viděl večer, tak se poseru, ty vole.
5: Ty vole.
4: Ty vole, Milane, ale ta byla přísná, ta penalta,
5: ty vole. Ty vole.
4: A co Jarda jako?
5: No Jarda, hele, Jarda, ty vole. To je taky zajímavý, ale já jsem mu řekl, ale víš co, ty vole?
4: No.
5: Já mu říkám, víš co? Víš, já nevím ani částku, já nevím nic. Já jsem do toho zápasu šel a neviděl jsem nic.
4: Ty vole, on ti Půček jako nic neřek?
5: No ale on mi řekl, jo, ty jsi mluvil s Jardou, no, tohleto, tamhleto. Já jsem říkal, já jsem mluvil s ním jenom po telefoně a takže jsem nevím a říkám, mě to nevadilo, stejně bych musel dát do toho. A on říkal, no žádná sláva to není. Neřek mi částku, neviděl jsem nic.
4: No 200 tam mělo být.
5: Ty vole.
4: Jablek.
5: No a on mi řekl, že to není žádná sláva.
4: Ty vole, to je mrtka, Milane. Ty vole. Jako žádná sláva, jo? Tak já nevím, v jakých žije relacích teda, ty
5: vole. Já taky ne, ty. A ve finále, a já jsem říkal, no dobře, a víš, od toho to jsou prachy, ty vole. To jsou peníze Jardy. Říkám, já mu říkám, ale ty, to nejsou peníze Jardy. Ty vole, já nevím, jestli jsem teda jako udělal dobře, co? Myslíš, že jo?
4: Ano, jo, teď je to pravda, ne?
5: Ty vole, právě proto to nejsou peníze Jardy, to jsou peníze Ivana, ty vole.
4: No odeď.
5: A on, ne, mě říkali, že to jsou peníze Jardy, no.
4: Ty tak, krávo. Říkám,
5: na to zapomeň, vole, to jsou peníze Ivana.
4: Počkej.
5: No.
4: Milane, seš tam, pojď sem.
5: No.
4: A on ti jako řekl, že to jsou peníze Jardy?
5: Já nevím, jestli to je pravda, nebo ne, když znáš Luboše, že jo, to je...
4: Tak čí to teda jsou peníze, ty vole, to byly moje peníze, žádný Jardy, ty vole.
5: Oni říkali, že to jsou jako peníze Jardy.
4: Ale hovno bylo Jardy, ale... ty vole, já jsem v tom měl 200 jablek, ty vole.
5: Ty vole, tak já říkám, no to mi, co mi říkal Wasserman.
4: No počkej, moment, ale, ty já, do toho netají.
5: Já říkám, to jsou peníze,
4: no počkej,
5: Ivana,
4: Wasserman
5: ne,
4: řekne, ty vole, že to byly peníze Jardy, vole, to byly peníze, ty vole, jako hrdíte, rozumíš?
5: Já za to nemůžu.
4: Ty vole, jako,
5: já
4: jako,
5: já nemůžu,
4: za to teda můžu,
5: vole.
4: Prosím, já prostě nepoinvestuju, ty vole, takový peníze, vole, to nebyly peníze, Jardy!

0: No tak promiň, no.
1: Ne, ty promiň, Ivanku.
0: Ale promiň mi to, Milane.
1: A ty promiň, to, ty v tom máš prach, já ne.
0: A ty vole, já jsem starý chlap, já prostě vybouchnu, vole, mě bouchnou saze a... Tak se na mě nezlob, no.
1: A já se nezlobím,
0: jenom... Ty vole, já v tom utopím svoje prachy, vole. A pak někdo řekne, ty vole, že to byly peníze, Jarno, promiň. No.
1: Já říkám, co říkala Wasserman, vole.
0: Ty vole, já jsem unavený, já už nemůžu,
1: ty vole. No, ty vole.
0: Rozumíš, já ty vole, jsem jenom prostě unavený kluk.
1: Vždycky jsou vidry jak rádio a hovno.
0: To si píš, vole, čuráci si myslí, že se to udělá celý samo. Ty vole, já už fakt nemůžu, vole. Já ale... držím ty vole silou vůle jenom.
1: Ivanku, ty se mi ztrácíš, já tě neslyším.
0: Co říkáš?
1: Že se mi ztrácíš. Halo?
0: Já jsem se šel jenom podívat na lidi trošku k oknu. Jseš tam, jo, neslyšíme se?
1: Já tě blbě slyším.
0: Tak počkej, já půjdu spát. Slyšíš mě?
1: No je to horší teda.
0: Ty vole, tak oni tady nemají ani signál, mrtky vole, veslany. Ty vole, kam jsme to vlezli?
1: Tak slyším úplný hovno, ty vole.
0: Já půjdu zpátky. No, a počkej. Teď je to lepší.
1: No ty malinko slyší? To je lepší, malinko to je lepší teďka.
0: A půjdu dopředu.
1: No to je horší teďka, no.
0: A teď?
1: Teď.
0: Já ne, teď mě
1: otoč
0: slyšíš.
1: Otoč se, napra... Teď tě i vidím, no to je nejhorší. Ale radši se vrát tam, kde jsi byl.
0: Ty vole, tak já půjdu zpátky. Já jsem si potřeboval jenom odfrknout trochu.
1: No, no, no.
0: Čuráci mediální, vole.
1: Ty vole, já chci, vole, já bych chtěl, aby se ti, Ivane, už dejchalo líp, ty vole. Takhle to je furt, ty vole, takhle na vodě, ty vole.
0: Já vím. Ale víš co, Milane, jděte o tom samým, ty vole. Jisté doby to dopadlo nějakým tím směrem, tak to vždycky dopadne takhle.
1: Ty vole, kam se to řítíme, drak?
2: Nezabudni! Stoj to tam! Stoj to tam! Stoj to tam!
3: Ty doktor Güldenstern.
2: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
3: Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním.
2: Hovorím mu, Hamlet, pojď, to som ja. Tvoj mrtvý otec, král. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, pojď.
3: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
4: Ale som celú noc ani oka nezažmúrilo, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
2: Objal vás?
4: Objal ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Güldenstern, môže som 25. Povedal, damne, da odiš.
2: Toto, ale s kým si vás to mohol pomýliť? Ako vás to oslovil?
4: Gertrúda. No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
2: No myslíte?
4: Ale kto je Gertrúda?
2: Ježišmária, kto to je?
4: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
2: Preboha!
4: Čo?
2: To je naša pani královna.
4: Čo?
2: Naša královna sa volá Gertrúda?
4: No áno.
2: Jej manžel sa volá Claudius.
4: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
2: Ale som išiel za ním. Išiel som za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som dačo videl. A v tom na konci chodby král.
4: Čo tam robím?
2: Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
4: A čo si mrmlal konkrétne?
2: A čo ja viem, dolný horný král tu uzal. A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
4: Áno, jeho vlastný tieň.
2: Nie, nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky.
4: A dýka nikde.
2: No to je, prečo nikde? Prečo nikde? Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
4: ktorý je to?
2: No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
4: Jaj, viem, ten poďobaný. To je
2: hlavná postava,
4: no.
2: Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
4: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej vinárni, čítárni.
2: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť, myslíte? A ja som minulej šiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva dieli a... Hovorím jej, Anča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný prelud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona cišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
4: No sú hladné, strašne hladná. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
2: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
4: Nie, nad svojím strýkom, tak to s dýkou.
2: Tak to stál tam s dýkou.
4: To bola jeho dýka?
2: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch.
4: Neviem, tá hrdzavá,
2: no. A tak to tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom, Ježiš ježmára, ještě mu dačo vyparatí. No veď mu mohla aj gombíky poodrezávat. Tak si pravím, zabráním tragédii. A zakričal jsem na Hamleta. Hamlet, pojď sem. A Hamlet i přišel. Přišel ku mně a já jsem zašel s ním do také místnosti tmavé a tam mu pravím len tak podobrotky, ty počúvaj Hamletko. No čo to má znamenat? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
4: Ale nič. A čo na to? A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíjal.
2: Preboha. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
4: Ako?
2: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
4: Čo?
2: Guildenstern.
4: Choď do kláštora.
2: Teraz v najlepšom veku.
4: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
2: Ktorou?
4: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
2: Áno, poznám. Tadiaľ sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
4: A tam v tom sklade, tam sú jedy také
2: tajné dvere.
4: Áno, poznám, tajné dvere.
2: No, kto by ich nepoznal?
4: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
2: V sušiarni.
4: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou.
2: Ano.
4: Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
2: ale druhé oko ste mali pri sebe.
4: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak na ľahko.
2: Ale hýbajte.
4: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže. A začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti.
2: A to negliže nosila so sebou?
4: Áno, tu ho mala zrolované. Tak to chodila hore dole.
2: Ale celá kráľovna, tak viete na podobne.
4: Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládzem. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto pošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
2: No kto iný? Ja!
4: O to, čo vy?
2: Pardon, ja som
4: ho hovoril. Pozáte však, ja ho Polonius!
2: Polonius! Tá stará hnusná mazaná líška?
4: Predstavte si, vteperil sa, poznal tú skratku, vošiel tam, ja mu hovorím, sem sa dvoja nevmestíme, a on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej,
2: hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť a stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
4: Tak to ju nahuckával.
2: Vo veršoch.
4: Na čo vy? Ja si hovorím, idem ju nahuckať. Tiež vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku.
2: Ja list vám píšem. No a čože?
4: Čo už riec môžem listom tým? Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne Hamlet.
2: A to je
4: rozdiel. Ja nerozumiem Hamlet to ten
2: Hamlet. Ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedmom čase. Aj sa mu ruky teraz sú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
4: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradba.
2: Ja za to nemôžem, že ma to baví. A strašenie. Ja sa stále len strašil.
4: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať, naťahovať a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak.
2: A my sme tam s tým Poloniom, za tým závesom sme s tým Poloniom to sledovali celé, viete?
4: Polonius vám stál na hlave?
2: Aj na hlave, aj na noha, aj na nohe.
4: A ja mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
2: Počúvajte ho!
4: Počúvajte,
2: čo je?
4: A on mi hovorí, čo, ja v sklade? Poďte tam, vy, idiot!
2: On vám povedal,
4: idiot!
2: Zabíme ho, ty, poď sem, ty!
4: Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje. Ja som mu povedal...
2: No. Dobre.
4: No,
2: dobre, dokonči.
4: Čo sa tu nadrapuješ? Nevidíš,
2: čo je? Čo je?
4: Čo sa díva?
2: Čo sa nadrapuje?
4: Čo je? Dámu, kopni ho, ty!
2: Dámu, ty!
4: Takto! A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha.
2: Ej!
4: A predstavte si... Ja som sa porezal, no
2: aha. Ako, prečo?
4: Ja tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
2: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
4: No.
2: To je trzvú.
4: No, to si spôsobil.
2: Teda,
4: v zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
2: No, kto to mohol byť?
4: No, Gertrúda to nebola,
2: nie. Hamlet to tiež nebol.
4: Já jsem těž radšej rychlo odišel.
5: Dají muzikant.
4: Ale já jsem vám v službách, Gildenstern.
5: Kdyby se vás někdo na něco pýtal, dnes v noci jsme byli spolu, hej?
4: No počkej, já tomu nerozumím, jako dnes v noci já jsem byl úplně sám.
5: No dobré, ale já potřebujem alibi, v čase vraždy jsem nebyl vo svojej izbe.
4: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má být každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
5: No, ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
4: No to je známa vec.
5: Po jeho vrahovi sa pátra.
4: To je spravodlivé.
5: No, pátra nevediem ja, no tak.
4: Vedete pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
5: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
4: Ale ja potrebujem na to svet. Že jsem byl sám.
5: Ah, ano.
4: Vražda, totiž to je velmi vážná věc.
5: To je
4: taková Ofelia. Taková Ofelia, to je úplná sirota.
5: Co Ofelia? Ofeliu mě ani nespomínajte.
4: Nečo?
5: Ta se zas ráno utopila.
4: Zas?
5: No.
4: Málo kdo ví plávat v štátě Dánskom. Kde se jej to stalo?
5: V potoku pod hradom.
4: A vy jste byli při tom?
5: To dovolte. Samozřejmě. No. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. A furt spievala Doremi fasová sirota.
4: Ja som počul z tej pesničky len Doremi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti to trafiky.
5: Počkajte, po čo vás poslal?
4: Po cigarety.
5: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Ako? Tak vy nekazte tu na historickú scénku.
4: No, čo tu na mňa vykrikujete?
5: Idem domov.
4: Ja nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi. Veď ja som predsa v Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stropami a na tom jednom strope bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
5: Vy sám štyroch, čo?
4: Áno, ja sám, taký som ja, Jared, sám.
5: Tak mi to predvedte, ako ste
4: to... To bolo celkom jednoduché.
5: Druhlu, ako ste niesli.
4: Takto som niesol tú druhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, podhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
5: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju vložili?
4: Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
5: K Hamletovcom, hej?
4: Áno, k Hamletovcom.
5: Viete, ako mi vynadala Hamletová?
4: Pani Hamletová. Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu. Ja poznám každú truhlohru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu poznám.
5: Tak napríklad poznáte ten Kus?
4: Samozrejme, že poznám, to sa pýtate.
5: Ten bol výborný, čo?
4: No, výborný.
5: Ježišmarja, ten bol výborný.
4: A
5: ona tam príde, viete, ako ona tam príde a on ju tam nečaká. To bolo ohromné.
4: A potom ako sa ona tak zrazu otočila a pozeral sa na dvere.
5: Na aké dvere? Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody.
4: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
5: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, preca, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
4: Ale čo dávate hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
5: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli, neboli.
4: Práve v tom bola tá tragédia.
5: Čo?
4: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
5: Máte pravdu.
4: Mala dvere.
5: Ježišmarja, tá ženská to hrala.
4: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, Mária, to bola
5: vynikajúca. Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mekká.
4: Áno,
5: vedáte sa, ano, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmarja, som príliš mekká. Som príliš mekká,
4: Ježišmarja. A nebolo na nej absolútne nič vidno.
5: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno.
4: Ano.
5: Vôbec nič, aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
4: Ja, to bola sekera!
5: Sekera, no to...
4: Ja,
5: s takýmto
4: Boriskom, s takýmto... A viete, aj šepkári musel dať pod nožku, aby spadla.
5: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť. Áno. Zaklopal, otvoril a hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tú na sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite Poďte, najedzte sa. Potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, už čo? A to bolo tiež vidíte čo? My si to môžeme celé zahrať tú scénu.
2: Tak ja neviem. Teraz myslíte?
5: Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať. Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
2: Nebudete niečo vyprávať? Cez vojnu evokovali celé rodiny, vy. No.
5: Tak dávajte pozor.
2: Čo mám robiť? Povedzte mi, ja to
5: urobím. Vy ste vrah, hej? Dobre. Máte sekeru?
2: Dobre.
5: Ja som pomstiteľ.
2: Áno.
5: Vy stojíte nad obeťou, tu na práve ste leži. Dorazili.
2: Ešte krváca?
5: No, pravda, že krváca.
2: Ja nemôžem. Krváca. Aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiec. No, ja to neznášam.
5: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
2: No? Dobre, súhlasím.
6: Krváca.
2: Tak sa vžijem.
6: Krváca.
2: Čo sa vžijem?
5: No dobre, vžil.
2: Bože, taká škoda.
5: Ale vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No.
2: A ja som pomstiteľ, ja budem prídem dom.
5: Dobre,
2: to je ťažké to herecké umenie. Toto.
5: Počúvajte, niekto klope.
2: A to som ja! Hej, no. Vítajte. No, tak dobrý večer, čo chcete?
5: To chcem tú scénu zahrať, nechápete, to vy ste vrah.
2: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
5: To je jednoduché.
2: A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
5: Áno.
2: A dovtedy, čo si mám hovoriť?
5: Dovtedy čušte. Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
2: Dobre, s čím?
5: S predtuchou.
2: Ja s predtuchou? Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším.
5: Aha. Vidno na mne niečo?
2: Nie, absolútne nič.
5: No vidíte.
2: Zaujímavé.
5: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
2: Hej, ale nie, naozaj. No.
5: Prečo nie?
2: Čo?
5: Zabili ste mi matku. Pelagiu Nilovnu.
2: To sme sa tak dohodli.
5: A, dohodli sme sa, že si ju vezmete.
2: Ale vedel som ženatý.
5: Aha.
2: Čo?
5: Ty svíňa.
2: Čo je?
5: Ty hnusný, chlípný vrah.
2: Čo je? Vy ste sa zbláznili, Milan.
5: Mňa zývaš blázno! O tom, čo si to porobil?
2: Čo som to porobil?
5: Hnusnej, presvíkanej vrah.
2: Čo som porobil?
5: Mamička moja jediná.
2: Ja som nič neporobil.
5: Bože môj,
2: svojte. Čujte sa, ja si tu môžem kľudne aj danúzovať.
5: Nešliapte mi po matke. Mamička, počkaj, ja pomstím.
2: Fenmetrazín!
5: Nestačilo ti, že si mi matku zmárnil?
2: Čo?
5: Ale nechceš zabiť, to ti nedarujte.
2: Nie.
5: Ty si jedna hnusná.
2: Dávajte policajta!
5: Vidno na mne niečo!
2: Aj nie!
5: Vidno na mne niečo!
2: Hodne nie!
5: A to je to herecké umenie.
2: Dobre, teraz
5: si to skúsme naopak, že ja budem hrať toho vraha, vy toho pomstiteľa.
2: Dobre, hej, takže ja idem za dvere.
5: Ale môžete to skúsiť.
2: Ja no tak, ja neviem, ja pochybujem, viete, ja mám také slabé herecké počiatky, ja mám málo skúseností, ja som hral akurát Vasu Železnovú.
5: Vy ste vrah? Nie, ja som vrah, vy ste pomstiteľ, choďte za dvere.
2: Dobre, ja idem.
5: Hej. No moment, sekeru nechajte tu. Čo je?
2: Čo je? Vy máte povedať ďalej, čo?
5: Veď vy ste neklopali.
2: Čo je na tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili moju matku.
5: Akú matku? Čo?
2: Akú matku? Vy otco? Pozrite sa, čo je toto? To je moja matka. Pozrite sa vy, ja vás zabijem.
5: Krú, Jago.
2: Rieka stará,
5: nenávidím rasizmus.
2: Preč, škvrny z mojich rúk, preč.
5: Škvrny odstráni čistiaci prostriedok čikuli. Bol mi to treba, tenoidy polský komplex.
2: Hej,
5: Julius.
2: Už aj ty môj milý Brutus. Dnes asi nepôjdem do senátu.
5: Romeo. Julia. Umrime spoločne.
2: Na zdravie.
5: Julia, ale som ju dostal.
2: Keď ste si ma upiechli, ak si ma aj zjedzte. Uj. Hej, hore, haj, tolu, haj. Opa. Tak čo poviete? Ako mi to ide s tým pretvarovaním? No, sa to zlepšuje, čo?
5: Zlepšuje, vy ste to celé hrali mizerne, ale toto ste zahrali skvele.
2: Vy patríte na šibenicu, počúvajte. Ale kde? Ja patrím do divadla. Ja mám totiž divadlo veľmi rád.
5: Á, vy máte divadlo, no. A ja mám divadlo veľmi rád, ja divadlo milujem. To je totiž jediné miesto,
6: kde to pretvarovanie sa má aký taký zmysel.
7: Pomaly svitá a o takomto čase na celom svete diváci odchádzajú z divadiel a herci opúšťajú javiská. Som veľmi rada, že dnes odchádzate práve z nášho divadla, i keď ste mohli odchádzať z La Scaly, Oldviku alebo Comedy Frances. Ak sa vám tu páčilo, vráťte sa. Čakáme na vás každý večer.
8: Praha, pěkný podkrovní pokoj, 4:30 popolední. Po pokoji pobíhá Petr. Připravuje pohoštění. Peče pizzu. Pod plechovou poklicí pobublává porková polévka. Přijde Pavla. Poslední překotné přípravy. Prostřeno. Pohárky, pivo, pizza, polévka, piškoty, pišingry, preclíky, pečení pstruzy, pražené parmy, pistáciový puding, pomeranče. Pornografie připravena po pravici. Pátek podvečer. Potemnělé, poloprázdné parkoviště. Pavla pohodlně parkuje, pak postupuje po schodím. Pavla. Pěkná plavovláska. Perfektní postava. Pevná prsa. Precizní půlky. Překrásná piška pod pravým předloktím. Pořád pana. Pojď, pobízí Petr, předává puget. Poděkování, polibek. Pijí pivo. Papají pizzu. Pavla pochválí pohoštění. Především polévku. Po 5 planých pokusech Petr pokládá Pavlu. Palcem pravice pokouší třesku pod prsenky. Počkej, pomohu. Později polonahou Pavlu pokrývají pouze poschrnované podkolenky. Petr pohladí prsa. Pak předlouze pusinkuje Pavlu. Přibližně 5 palců pod pupíkem. Pavla přede. Poté prstem překontroluje prostupnost partnerky. Připravena. Perfektně promazáno. Poprvé pomalu, poprosí Pavla. Pochopitelně. Přitakává Petr. Pozvolna přitlačí. Průnik. Poprvé píchá. Paráda. Pavla profesionálně přiráží. Prej poprvé. Promiskuitní potvora. Prastará proutěná pohovka praská pod pohlavním propletencem. Pravidelné pohyby, přerývavé povzdechy. Pojednou Petr pošeptá, polikáš pravidelně pilulky, Pavlínko? Pavla prudce přidává, pak přísně přikáže, použij prezervativ. Příliš pozdě. Petr plní Pavlu plnou parou. Potůček, potok, prout, příval, příboj, průser. Proč pouštíš, piští pološílená Pavla prudce poskakujíc po patách, pilně pozbírá propriety poházené po podlaze, pod kolenky, pod prsenku, příčesek. Promiň, plaše Petr. Pokrytče. Procedí Pavla, pak prchá. Petrovi pomalu povadá. Pokračování příště.
9: Vidu, jako že se andělka jmenuju. Kynutej knedlík, to bejvalo moje. Kynutej knedlíček, panečku, politej povidlama. Já jsem všem měl držet kynutej knedlíku. Jo, ale to... A tam to přišla tadyhle Luci. Ještě jí povedám. Luci, strava musí být měkká. Jsem člověk letitej, stravu musím mít k sobě. Kynutej knedlíček, nějakou tu kaši, řekněme rejžovou ze skořici, bramborovou s cibulkou a polivky. Lucinko, já jsem polivkový. Jo, hrachová polivčička, hrachová polivčička. Tak prosím, no, přišla ke mně jako hospodině, ale taková byla jako samý pokušení. Já říkám, Lucinko, já jsem člověk letitej, já už žádný dílo v životě neprovedu, kašiovař. A ona, prosím, jen tak se smála a furt se jen smála. Uvařím prej, udělám prej kašičku našemu dědečkovi, bramborovou kašičku s cibuličkou. Pěkně kašičku zavaříme, cibuličku osmažme, osmáhneme. No, on je to náš dědeček a ono to už kousat, a ono to už kousat nemůže. A taková ta holka byla samej špás. Do kašičky prej nasekáme šuntičku. Pěkně prej na droboučko, poněvadž ono je to už, ono už je to ten náš dědeček, ono už je to takový bezubý, ono by to už nemohlo papát, no, no. Tak, slavnej soude, no tak ani nevím, jak se to mohlo všecko stát. Tak pořád mluvila a pořád se smála a mně najednou přišla lítost z těch všech kašlí. Přišlo mi líto mladosti, Jášku Luci. Co bys tak na droboučko šunčičku sekal? Však já ještě nejsem takový bědnej, jdi jako pořádný kus uženýho a je to, ne, já nic drobného ještě nepotřebuju. No, večer, slavnej soudě, až se, no tak tento, tak se, no tak já jsem, já jsem sám zamknul, no a pěkně jsem to ještě zavřel, na petlici, jo, slavný soudy. Já jsem spišněl, to je to. Tenkrát jsem spišněl, ke všemu se přiznávám. I k tomu se přiznávám, i k tomu děťátku se přiznávám. Však se mě taky tenkrát slavný soudy zmocnila pejcha. Luci jsem řekl, kaše přestane, žádný kynutý knedlíky s povidlama, kují jsou neúhledný, neapetitlich, žádná ovesná kaše a nic. Má vina. Prosím, má největší vina. Jak tak spišněl jsem, moc jsem spišněl. Starý člověk má mít stravu k sobě. Kynutý knedlíček, kaši, polivčičky. Já jsem měl zůstat polívkovej. Jo, jo, slavněj soude polívkovej. Přiznávám se ke všemu. I Luci jsem se přiznal. I k tomu dítátku se přiznávám.
10: Kapitola 6. Vánoce. Nastal štědrý den. Atmosféra uroty se zcela změnila. Podůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemají riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVSce a pod stromečkem s cizeným vojínem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojín Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kulak Vata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti a číšník Dočekal začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená. PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel do prdele. Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSC pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlaj dá. Na hod boží měl Kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů byl stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastil karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek, za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora, nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otočil desátník, ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvýš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín, leč rozumné. Doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikání za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráři Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratr notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu. Za vojiny Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit stepilou blondýnkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná, úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřel o dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost, já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci. Odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstojníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojini prvního ročníku. Kefalín osaměl na

0: bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky do ruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl, svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýrkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Von Seidel štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoštíhlé tmavovlásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bajonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo, zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Seidla.
1: Kucí, je tu major Halučka!
2: Vole, řekl Karmazín, jsou blbý tipy, za takový se dává do držky.
1: Fakticky, tvrdil Seidl zrušeně. Pojďte se podívat z okna, přijel automaticky sám zvedá závoru.
0: Ať si poslouží, řekl Kefalín. Ať si dělá, co chce, jenom ať mě nebudí. Jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit.
1: Vykráví, teď on je tady doopravdy. Na maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením.
0: Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby.
1: Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici.
3: Pozor! Velel Kefalín a 8 polelejích vojinů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení.
1: Slovu majore, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo.
0: Terasky zesmutnil.
4: Stálo sa, stálo! Neustrojení ste, nikto nehlídá! Stálo sa, stálo!
0: Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal.
4: Kde je velitel?
0: Kefalín odvětil podle pravdy a major zuřivě zakoulel očima.
1: Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok.
0: Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, už něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku.
4: Bovar jeho, zaštkal major.
1: Oni tu jebu!
0: A vracel se na strážnici.
1: Kde jsou podvostojníci? Kde je staršina?
0: Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny.
1: Starý oficír som, už za cara som sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A terasky mi ukažte basu.
0: Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil voňavka se svou slečnou.
1: Dozorčí,
0: řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen.
1: Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, boli by sme všichni.

Vážení a milí televizní diváci, milí zde přítomní hosté, nejdřív se obracím k vám doma u televizoru. To, co jste tady slyšeli, není klaka, ani radostný potlesk, to je zlomyslnost mých kolegů. Takže nevím, čí přičiněním ani potom nepátrám, protože toho se nedopátrám. Zkrátka, stojím tu před vámi, jako takový, dá se říct, prostředník televizního Silvestra. Prostředník podívané, nebo jak by řekl můj dědeček na Moravě, silvestrovského show. Hanzlíčku, začínáš brzo s těma grimasama. Já tě nebudu zkoušet, tady na to není čas, ale myslím, že by si nemohl vyjádřit nebo bez zbytku vyložit smysl slova show a podívej se, můj dědeček, prostý člověk, už před 50 lety to používal za každým druhým slovem. Jako by ho ještě dneska slyšel, jak volá na babičko, už jsou ty brambory měky. Naopak jsem velice rád a vděčen, když mě televize, tedy její dramaturgie nebo režisér, když si mě vybere prostě do nějaké role z dnešního života, který znám, třeba do role vedoucího samoobsluhy. Hraju to rád, taky vím, proč si mě vybrali, že tam potřeba, aby někdo mezi těma prodavačkama byl takovej, řekl bych, klidnej. Takovej, prostě, který umí jednat s lidmi a přitom je mravně bezúhonný, aby v té samoobsluze odolal jejich svodům, těch prodavaček, myslím. Nebo když dostanu roli opilce. Já si dovolím Jirku Hrzána upozornit uměleckého opilce. Tím divákům, když vy se dobře kolem sebe podíváte, tak najednou uvidíte, že to není náhodné, jak se tady sešel, nebo kdo se tady sešel. Podívejte se, to jsou všechno lidé, kteří vám po celý 77. rok vstupovali do vašich domácností z obrazovek. Já si od toho hodně slibuju, protože si myslím, že když jsme se sebou byli spokojeni po celý rok, i když všude něco je, samozřejmě, že by nám to mohlo vyjít i na konci starého a na prahu nového roku. Abyste mi to ulehčili, prosím pěkně, tak se na mě skutečně nedívejte jako na konferenciéra, ale jako na hostitele. To je to správné slovo. Ovšem budu připravovat krmy pro srdce a duše a pastvu pro oči.

0: Já taky na vás koukám a už nepatřím mezi ty nejmladší. Já patřím spíš už, myslím, mezi ty nejstarší.
1: A to se chlubíš nebo si stěžuješ teď?
0: Ty nedáš pokoj, Jandíšku. Laskavě si uvědom. Ty taky nebudeš pořád hrát ty loupežníky. A nebo společně s Petrovskýma, to ne. Já jsem říkal, že prostě budeme spolupracovat. Že já budu vaším hostitelem. Samozřejmě zábava není obložený chlebíček nebo dezert, abychom si to na tácku přinesli až pod nos. To bude taková samoobsluha. Já jen budu určovat, co se ten den bude jíst, tu kterou hodinu, co už není, budu škrtat. Ležáky budu přechvalovat a přiřazovat do speciality dne, to je pochopitelný, že ano, a tak dále. A hlavně se vás budu ptát, co byste si od letošního Silvestra přáli. Ale to neznamená, že si budete jenom přát a já se tady umlátím. Ne! Teď jenom taková zkouška, abyste věděli, jakým systémem budeme postupovat. Já se třeba teď zeptám Mařenky Motlový. Mařenko, prosím tě, co bys si dneska večer přála?
2: No, aby byl ten dnešní večer hodně veselý.
0: Tak nám pojď zaspívat.
2: No. Tak veselý. To zase bejt nemusí.
0: To bychom se vystřílejí na začátku. Aby to bylo jasný všem, ještě další zkouška. Naděnko Urbánková. Co budeš dělat, až to skončí?
3: Já půjdu pro svého muže.
0: No, stačí.
3: A půjdeme si k babičce vyzvednout dítě.
0: Kolik je babičce?
3: Ladínku, já to asi řeknu Olince.
0: Olinka? Aha. Má pro tyhle věci pochopení, i když jinak mi nerozumím. No tak nic, já tě pozval skutečně, že ti chci splnit jako jedné z prvních přání.
3: Tak já bych si přála, aby mě dneska Helenka Vondráčková zahrála na piano. Ovšem já nebudu zpívat, ale já bych si ráda zatančila na špičkách.
0: Když to nebude na mých, nemám nic pro tebe.
3: Bohužel ne.
0: Prosím. Já jsem na chlapce nezapomněl. Miloušku Kopecký. No, pojď sem. No.
4: Co jsi mě chtěl?
0: No to co na děnce?
4: Moje přání bys chtěl znát?
0: No prosím.
4: To je jednoduchá věc, nemusím dlouho přemýšlet. Podívej se. Já bych si chtěl dneska večer zahrát konečně jednou něco trošku jinýho, nebo dokonce i opačného, než hraju celý život. Představ si, to víš, já celý život hraju intrikálně padouchy, hochštaplery, zástěrkáře, sukničkáře.
0: Ale geniálně.
4: Není lumpa, aby mě ho nepřišel. Přitom víš sám, že skutečnost je úplně jiná.
0: No jistě, snílek poeta.
4: Ano,
0: jistě.
4: Ano. Ano, plachej.
0: Tuma.
4: Ale toto moje přání má ještě jednu takovou ďábelskou stránku.
0: No, jakou?
4: Já bych si přál, kdybych si teda mohl zahrát takzvanou kladnou postavu, něco křišťálově průzračného. Ale kdyby mě k tomu jaksi připadouchovávávávali takový ti typičtí prononcovaní kladní hrdinové. Víš, já ti dám příklad.
0: No, prosím.
4: Nemusíme chodit daleko. Dejme tomu Brabec.
0: No,
4: no.
0: Ano.
4: Nebo Jaroslav Satoranský.
0: Ano.
4: Nebo Buchwalde. No. Já bych tě chtěl vidět jednou jako lumpy. Já vím, že už se toho nedožiju, ale aspoň dneska večer.
0: To už jsem taky mohl přidat pro koše, to je taky slušnej se. Já ti pozvu.
4: Horníček se směje, to znamená, že jsem špatnej.
0: Zdenku Buchwaldku, Vladimíre Brabče, Jardo Satoranský, prosím, poradíš si s nima sám.
4: Podívejte se, přátelé, musí to být krátký. A musí to být děsně vtipný. Teď se rozejdeme, vy se jděte nalíčit, okostýmovat a až budete mít pocit, že můžete, že se můžete vrátit na prkna, která znamenají svět, přijďte a rozdáme si to. Uvidíme, kdo z koho.